0: Fajn Radio. Fajn Radio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj

0: www.fajneradio.cz. Pusti nás.
1: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašesběrna.cz.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: Jsme online. Online.
2: Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
3: Do ministra kultury Oty Klempíře se na zahájení frankfurtského knižního veletrhu pustila spisovatelka Radka Denemarková. Připomněla jeho někdejší spolupráci s komunistickou STB a řekla, že ministři, kteří ničí kulturu, přicházejí a odcházejí, ale literatura zůstává. Klempíře část publika vypískala a později řekl, že ho kritika Denemarkový mrzela. Vlastní bydlení je pro mladý čím dál víc rodinný projekt. Podle nového průzkumu Ipsosu si 89% rodičů myslí, že bez finanční pomoci rodiny dnes spousta mladých na vlastní byt nebo dům prostě nedosáhne. Třetina rodičů už dětem s bydlením pomáhala a další třetina počítá s tím, že to ještě čeká. A internetový vášně budí nová fontána na náměstí ve Strakonicích. Některým místním totiž připomíná pánev wok, satelit nebo obří grill a na sítích už řešej, kdy se na ní budou opejkat bufty. Město ale vysvětluje, že tvar má připomínat rýžovací mísu a odkazovat na historii těžby zlata v řece Otavě. Fajn.
4: Nehody jsou aktuálně hlášeny, jedna na Kladně v ulici Vítězná, tady se srazil nákladní automobil s osobním automobilem a velký špatný taky na silnici 27 u obce Malé Březno, okres Most, tady se bohužel srazil osobák se zvěří, je to naštěstí bez úniku kapalin, počítejte s menším zdržením. Tolik k dopravě, teď už Morning Bush na fajnou.
5: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.

0: krásné dobré čtvrteční ráno s Fajnem. 6 hodin startuje Morning Boost. S váma Fiky, taky Wendy. Ahoj.
1: No konečně, už jsem si myslela, že budu jak Ektor na Izomandiasově treku. Vymazaná, víš? Tak...
0: Neboj, to bych ti neudělal. Důležitý říct, že svět už nikdy nebude stejný. Dnes jsme se totiž probudili do dne a do světa bez Messiho, reprezentujícího Argentinu. Nejvíc špatná, mi z toho přijde Wendy teďko aktuálně.
1: Jo, já mám ráda tenis, no, mě to docela jako vzalo.
0: Tak tohle je dneska naše výmluva. Pokud se vás někdo zeptá, co se vám děje, sveďte to prostě na Messiho. My nic na Messiho teďko aktuálně schválit nebudeme, protože nás čekají aktuálně totálně nabitý songy.
1: Před náma Ižel Ultranate, Imagine Angel, jejich Moving to the Sun, nebo teď už Lady Gaga, Abracadabra.
0: Tak hezký ráno. Morning Boost. Fajn.

0: Ižel Ultranaid, e-mail Angel Moving to the Santo, něco se nám tady dohrálo 12 minutek po 6. hodině.
1: Konec pohodičky v práci a ve škole. Pokud jsme teda doteď nějakou pohodičku vůbec měli. Evropská unie chce označovat texty vytvořený AI neviditelným vodoznakem. Tak teď koncem fakt rád, že už mám maturitu za sebou, upřímně. Mě by zajímalo, jak jako neviditelný vodoznak vyřeší tento problém, který jistě nikdo nemáme, když je ten vodoznak neviditelný.
0: Jako...
1: Jak ho pak někdo uvidí?
0: Tam asi záleží, jestli když třeba píšeš bakalářku, no, tam ty části práce posíláš na zkontrolování, ne? A nebo ji napíšeš celou a pak ji vytiskneš a teprve ji pošleš na zkontrolování.
1: A nebo ji ofotíš jenom jakoby, necháš ji napsat AI cam.
0: A přepíšeš to.
1: Ne, nepřepíšeš. Vyfotíš okay. Vyfotíš to mobilem. Ten mobil, tu fotku, pak dáš do konvertoru, co ti to z toho udělá PDF-ko. Mm-hmm. A pošleš to. A máš to bez vodoznaku. Dobrý,
0: no,
1: ne?
0: To je stejný, jak kdybys to potom i vytisknul, že?
1: Moje češtví se pozná.
0: Bomba. Tak tady máte návod, jak to udělat, kdyby náhodou.
1: Jo, já jsem chtěl říct, jakože mě zajímá, jak dlouho to bude trvat, než někdo přijde na to, to obejít.
0: Ne, hned.
1: Přišli jsme na to hned.
0: Máme to v krvi, ale.
1: Já se schválně koukal, kolik jako musíš změnit slov, aby to potom jako ta percentuální šance na odhalení jako byla menší. Je to 33 slov z toho textu. Nějak plus minus.
0: Jenom.
1: Mm-hmm. Tak držíme všem palce, co budete psát. Nějaký ty bakalářky, nějaký ty ese, nějaký ty věci do práce. Držíme palce pro tuhle tu příležitost. Další songy tady u nás v playlistu. Zara Larsson nebo Adela.

0: ladíte čtvrteční morning buš na fajnu. Tohle to byla Adela, její song Ain't in LA. My pokračujeme dál, za malý okamžik na fajnu.
1: Za malý okamžik na fajnu, trochu nostalgie. Před námi One Republic, Counting Stars.
0: No a u té nostalgie se pak odpíchneme k něčemu, co je u nás tady na fajnu novinka. Slater a její Dance. Takhle bude vypadat následující desetiminutovka na fajnu. Pak mrkneme na nějaký ty tři random fakta. Morning Boost.
2: Fajn. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Poslouchej Fajn Radio online.
5: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník,
7: malíř,
6: topenář,
7: podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.
4: Fajn Radio. Prostě hity.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: tohle to byla Ina, její deja vu tady na Fajnu. No a tohle to je Fiky a jeho tři random fakta.
1: Random fakta. Navštívit všechny pobočky 7-Eleven v Japonsku by trvalo 60 let. Nám ostatním bude trvat 60 let se do Japonska vůbec podívat, jestli vůbec, ale každý máme toho jednoho nezaměstnaného kamaráda, kterému by tento nápad přišel jako ideální čtvrteční program, hlavně jen, aby nemusel rozesílat životopisy. 99% živočichů, kteří kdy žili na této planetě, jsou již vyhynulí. To bude tím, že se nenaučili těžit ropu a dělat z ní zubní pastu. V tom je celý tenhle háček. A lidé, co si užívají samotu, jsou podle studie nejvíc loajální. Ještě bych chtěl napsat k čemu, ale jestli ke svému PlayStationu, tak to bych se vůbec nedivil.

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je Chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.

ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme

0: tak David Puentes, jejich Golden Summer, novinka tady u nás na Fajnu. Na Fajnu teďkon taky Fiky a Wendy a taky náš klasický ranní Songfight.
1: Každý z nás jsme vybral jednu písničku, to znamená, že jsou tady dvě, které vám pustíme a vy vyberete, která z nich je ta výherní a která půjde do éteru a zahraje při dnešním dnu.
0: Důležitý říct, že ten, kdo vyhraje, buď já nebo Wendy, tak ten něco vyhraje. Zatím jsme se nevsadili, ale navrhuji opět plnou nádrž.
1: Ne, já to nemám peníze.
0: Já taky právě ne, o to právě ne. Tak co může být?
1: Polovinu nádrže.
0: Ne, plnou.
1: Nedám ti plnou. Pojď, už.
0: No a ne. Třeba vyhraješ. Třeba vyhraješ.
1: Ale já nemám auto.
0: Tvůj přítel má auto.
1: Můj přítel má auto, tam se ti tankovalo, protože nám poslali dobře.
0: No, tak vidíš, minule se to vyplatilo.
1: Ok, tak jo, tak jo.
0: Tak jo, 724634634, pojďte zavolat a tohle to číslo a pojďte vybírat song a toho, kdo vyhraje plnou nádrž. Ještě chvilku počkáme, máme první tři místa obsazené. 5, 4, 3, 2, 1. Wendy, řekni číslo od jedničky do pětky.
1: 3.
0: Bereme trojku. Dobré ráno, kdo se dovolal?
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Ahoj, kdo je tam, jak se jmenuješ?
2: Verča.
1: Ahoj, Verčo, jaký máš ráno? Vstávalo se dobře dneska?
2: Jo, dobrý.
1: Tak to je dobrý.
0: A jsme rádi.
1: Hele, my tady máme dvě písničky, obě dvě ti pustíme a ty rozhodneš, kterou z nich pustíme jako top, jo?
2: Tak jo.
0: Tak jo. Tak Veru, poslouchej, první možnost zní takhle.
1: Jenom si to v rychlosti představíme, jak se ta písnička jmenuje. Je to All Time Low, Black Bear a jejich Monsters.
0: Co na to říkáš, Veru?
2: Dobrý,
1: OK.
0: Dobrý je za tři, Wendy, tak uvidíme.
1: Ale pořád je to lepší, než dostatečný.
0: Tak Veru, možnost číslo dvě zní takto. Oliver, taky do jacket, jejich Lose My Mind, a song k filmu o Formuli 1. Veru, co to bude?
2: Asi jednička,
1: OK, tak jo. Chtěla bys to někomu věnovat, tu písničku?
0: Veru, nechceš to ještě rozmyslet?
1: Nechce si to rozmyslet.
2: Asi všem to stávají takhle ráno.
1: Takhle hezký. Ráno. Tak my to zase posíláme i tobě a posíláme to pravděpodobně i rodičům, kteří tam s tebou jsou. A měj se krásně, ať se dneska daří, OK?
2: Tak jo.
1: Tak se měj krásně. No, nemáš zač, ahoj.
0: Tak Verča ti vyhrála plnou nádrž.
1: Verča ani neví, co úžasného mi vlastně. Ale respektive mýmu příteli, no. Ale tak my jedeme na Moravu, veď.
0: Tak si to užijte. Plnou nádrží. Nádrží. Tak jo, jdem na to. All Time Low, Blackbeard, jejich Monsters. Gratuluju, Wendy. Hezký ráno, jdeme na to.

0: přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 39.
3: Na internetu je hodně věcí.
4: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
3: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
4: Instagram, TikTok, YouTube.
3: Sleduj Fajn.
4: Jsme online. Online.
3: Jsme na DAB+.
4: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
5: Ministr zahraničí

0: jako šéfy 4 opozičních stran. Televize tvrdí, že jen dodržuje předem daný pravidla, podle kterých v debatě nemají vystupovat politici, který sami ve volbách kandidujou. Ve Francii se po masivních studentských protestech znovu otevřela většina středních škol. V úterý vyšlo do ulic přes 250 000 lidí kvůli nedostatku učitelů, špatnému vybavení a přeplněným třídám. Protesty ale nekončí a vláda teď navíc dočasně zakázala policii používat paralyzující granáty po tom, co jeden z nich 15-letému studentovi utrhnul ruku. A pracovník švýcarský telekomunikační firmy Swisscom dostal po 38 letech výpověď po tom, co pomáhal svojí 83-letý sousedce zrušit služby, který nepotřebovala. Ve volnu jí doprovodil na pobočku, kde se ale dostal do sporu s jejím vedoucím. Firma tvrdí, že se choval nevhodně, zaměstnanec to ale odmítá a kvůli výpovědi se teď s firmou soudí.
1: Fajn. Nehodu aktuálně hlásí Brno, a to v ulici Jihlavská. Tady jsou dvě osobní auta v sobě, naštěstí všechno bez zranění. Hlášená je i překážka na vozovce, projíždíte tak opatrně. A v Brně ještě zůstaneme, další nehoda dvou osobáků je totiž i v ulici Gajdošova. I tady je hlášená překážka na vozovce, která může bránit tomu provozu. A nehoda také na dálnici D11 ve 25. kilometru směr Praha. Tady se srazilo auto s dopravním značením. Hlášená je i překážka na vozovce, průjezd je možný, ale buďte opatrní.
2: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.

0: Krásné dobré čtvrteční ráno s Fajnem, tohle je Morning Boost, který se 7 hodinou pokračuje s váma Fiky a Wendy. Krásné dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak je s náma náš playlist, který je absolutně šílený.
1: Před námi je Kamrat, Be My, nebo Shakira, Burna Boy, Die Die.
0: No a kromě toho vždycky rán trošku od každého něco, jo? Country, K-pop, rap a hlavně hvězdný věci. Jedna prosbička na vás, kterou sice neuvidíme, ale představíme si to. Chcem vidět s Wendy vaše ruce výš. Hezký ráno.

0: Naprosto skvělá dvojice Shakira Burna Boy, jejich Die Die, to nám dohralo tady na Fajnu 13 minutek po 7 hodině.
1: Zaměstnanec McDonaldu v Chicagu byl vyhozen za to, že do objednávek vkládal svoje mixtapy. Tak pořád lepší, než kdyby do objednávek dával třeba prošlý maso.
0: Jo.
1: No co, jako každý někdy začínal, ne?
0: Hele, grind je grind.
1: Grind prostě. Je grind, ze všech podcastů furt slyšíme, že je důležitý být originální, tohle mi přijde dost originální.
0: Asi by trošku záleželo, jakou hudbu ti dá, že jo, v tom mixtapeu. Jestli je to něco jako jeden interpret, který se vrátil po nevím kolika ti letech.
1: Koho myslíme?
0: Ne. Vydal momentálně album.
1: Myslíš Reiga?
0: Ne, ale to taky není.
1: Jako, já si zase říkám, že jestli to ten týpek dával do Happy Mealu, víš, jako místo hraček, tak konečně ty hračky bekáči by za něco stály po nějaký jako
0: no,
1: tý době.
0: No, je pravda. No?
1: Tak, jako zajímavý promo.
0: Za mě jako top?
1: Tady prostě všichni rapeři v Česku, interpreti v Česku, můžete jít, tady vám týpek šel prostě příkladem. Můžete to zkusit taky udělat podobný promo. No nic. Kdo nám teďkon zaspívá je Olivia Rodrigo. Její stupidní song. Jdem na to.

0: Chemical Brothers, jejich Go, tady u nás na fajnu, 22 minut po 7 hodině, krásné dobré ráno, za malý okamžik třeba Lady Gaga.
1: Její The Dance. To je docela taková sezónní písnička, bych řekla.
0: Ano, máš pravdu.
1: Protože nás čeká Halloween, respektive pro nás dušičky.
0: A tento song je z takového halloweenského seriálu, že to tak?
1: Z takový Wednesday.
0: Takový Wednesday. No, Lady Gaga zpívá o tom tancovat do smrti. Harry Styles nesouhlasí, Harry Styles říká dance no more. Tak jak teda, dohodněte se nějak vy dva. No, budem si muset prostě pustit obě dvě songy. Zemle okamžik, tady na fajnu. Na lepší ráno. Morning Boost.
2: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.

0: Disco Lines, taky ty naše jejich No Broke Boys. Aktuální song, který tady na Fajnu dohrává. No a protože je čtvrtek, znamená to jenom jedno. Tohle.
1: Movie Koutek. Doporučujeme nejlepší filmové premiéry týdne.
0: Fajn. Protože je čtvrtek a čtvrtek je takovej pátek pro novou hudbu, tak máme tady nový filmy v kinech. Na ty se teďkon v tuhle chvíli pojďme podívat a pojďme si říct nějaký ty novinky, které se do kin dostaly.
2: Úplně první věc, která dneska je v kinech, tak se jmenuje Virbel. Je to česká a slovenská produkce. Je to taková takový mysteriózní drama. Je to o pánovi, který se přestěhuje do nějaký chaty, do opuštěného domu a je to takový zvláštní, má to takový jako fakt mysteriózní nádech a tam potká ženu, která mu úplně změní pohled na život. Není to jakože velký pohled na život, ale na dění kolem a vlastně na dění toho, co se děje v té krajině. Yes. Je to fakt takový jako zvláštní a zatím to má teda 7 recenzí a jsme na 65% na ČSFD.
0: Dobře.
2: Takže by to mohlo být dobrý.
0: Působí to tak jako hutně, takže pokud byste chtěli třeba něco odlehčeného a třeba byste chtěli vzít i děti, tak já tady mám absolutní banger, absolutní majstrštyk. Pozor. Pat a Mat zpátky na venkově. Novinka, která se teďkon taky dostala do kin. Jde o to, že Pat a Mat na svém venkovském sídle se znovu vrhají do víru kutilských dobrodružství a všichni asi víme, když ti dva se pustí do nějakého kutilského dobrodružství, jak to většinou dopadne. Takže tohle je naše doporučení, na co půjdete vy, záleží jenom na vás.
1: Movie Koutek. Další zajímavé filmové premiéry zase za týden. Fajn.

0: písnička, kterou si zpívá moje holka potom, co přijde domů. The Boy Does Nothing. Aleš a Dixon, tady u nás na Fajnu. Za minutu 7:45.
1: Řekněme, že životní situace se prostě dějí a na některý dostanete i dokonce pozvánku. Jedna z takových, na kterou jdu já, je momentálně svatba. A samozřejmě nevěsta a ženík se mnou napsali, že chtějí peněžní dar.
0: Ha.
1: A já vlastně přemýšlím a nevím, kolik jako takovej peněžní dar na svatbu je akorát, víš, že to nebude ani málo, ani moc.
0: Jasně.
1: Takže potřebuju pomoc a potřebuju vaši pomoc, protože věřím, že spoustu z vás s tím má zkušenosti.
0: Já právě vůbec žádný. Já jsem nebyl na žádný svatbě.
1: A proto to říkám posluchačům.
0: Ano. 724.
1: 724, 634, 634. Pojďte dát vědět, kolik bys jako třeba ty dal, jenom jako tak...
0: No, záleží. Kdyby to byla moje svatba, tak bych řekl, že hodně. Kdyby to byla jiná svatba, tak já nevím, tak třeba dvojku.
1: OK.
0: Nevím.
1: Lidi, pojďte psát 724 634 634. Ona ta svatba je v sobotu a já fakt potřebuju pomoct.
0: Tak pojďte rychle napsat. Morning Boost.
2: Fajn. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.

0: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
1: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.

0: Dua Lipa, Don't Start Now, tady u nás na Fajnu. Ladíte Fajn Radio, takže si udělejte pohodlí a pojďme si dát trošku lásky. Wendy, protože už je velká holka, dostala pozvánku na svatbu a před malou chvilkou se ptala, kolik teda má přinést peněz jako dar. Tož otázka. Wendy, kolik bys tak jako ty chtěla dát?
1: Jakoby doufám, že tak do 3,5 tisíce, jakože...
0: Dobře, tak pojďme se podívat, co píšou lidé, naši posluchači. Mám tady zprávu, my dáváme vždycky 2000 korun, což je okay. Pro tebe asi docela dobrá zpráva zatím.
1: Jako to je docela fajné.
0: Ahoj, max 2000, hezký den.
1: Ok.
0: 2 nebo 3 tisíce max,
1: nice.
0: Píše Lenka. Zdravím, pozor, to je možná dobrá tady ta věc pro tebe. Zorganizujte výběr peněz pro novomanželé do krabičky. Nebo do boty. A uvidíte, kolik kdo dal a podle toho se rozhodne.
1: Jo, tak oni už se rovnou napsali, že každý má do ní svoji obálku. No,
0: jaj.
1: Takže, no, asi úplně mi neprojde.
0: Ahoj, letos jsem měla svatbu a počítali jsme 1500 za osobu.
1: Ok, národ, ok, tak to je super.
0: Dobré ráno, na svatbu alespoň 5000.
1: Wow, pětku,
0: člověk
1: jo.
0: By měl dát minimálně za kolik sní a vypije a něco, aby jim zbylo, si myslím. Tak ty moc nejíš, ne?
1: Jako za stolik toho nesním. Tak tam se počítá s tím, že velký věno snad dají rodiče, že jo?
0: No,
1: já jsem takovej příživníček.
0: Jo. Ahoj, Palacký je málo, Masaryk hodně, takže něco mezi.
1: Ok,
0: no,
1: to je fér.
0: Takže tak ty 2 litry bych podle mě jako, myslím, že...
1: Já si myslím, že půjdu k ty 3 až 3,5.
0: Ne, jako,
1: že
0: fakt?
1: Asi, tak jako jsem svědek na jednu stranu, jo? Tady na té svatbě.
0: Já si tě taky pozvu na svatbu.
2: Fajn

0: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
1: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
0: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
3: dvojnásobíme investice.
2: Přijmete to riziko?
0: Ale je to na vás.
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Poslouchej Fine Fresh Radio přes webovky.
6: Fresh.
5: Hudba, kterou miluju. To je Fine Fresh Radio.
7: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
8: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
7: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
9: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
10: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
11: Fajn, vždycky hot.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot news.
2: Donald Trump znovu tvrdí, že válka na Ukrajině skončí poměrně brzo. Přiznal ale, že její ukončení považoval za mnohem jednodušší. Spojený státy teď navrhujou nový trojstranný jednání s Ukrajinou a Ruskem ještě během října. Kyjev s účastí souhlasí, žádný konkrétní termín ani dohoda ale zatím nejsou známý. Čech dostal pokutu 500 korun za to, že při rodinný hádce beze slova naznačil pusou slovo svině. Případ se ale dostal až k nejvyššímu správnímu soudu a ten mu pokutu zrušil. Neřekl však, že podobné urážky jsou automaticky v pohodě. V tomhle konkrétním případě podle něj kvůli rodinnému konfliktu, provokaci a neveřejné situaci nebyla urážka dost společensky škodlivá na přestupek. A vývojáři GTA 6 brali přípravu nové hry opravdu vážně. Aby totiž co nejvěrnějš napodobili gangsterskou realitu Floridy, cestovali po ní nejen s policajtama, ale dokonce i se členama gangů. Šéf vývoje rockstaru Aaron Garwood později pozradil, že některé příběhy, které přitom slyšeli, byly fakt dost děsivý. Fajn.
3: Pozor si, aktuálně dejte v Ústí nad Labem v ulici Střelecká, tady došlo k dopravní nehodě dvou osobních automobilů, průjezd je zde se zvýšenou opatrností. Velký špatný taky hlásí České Budějovice, obec Týn nad Vltavou, ulici Zadní Podskalí, tady se pro změnu srazil autobus s osobákem, na místo jede hlídka policie České republiky. A velký špatný taky v Ostravě, v ulici Bílovečka, tady se úplně pro změnu srazil osobák s nákladákem. Tak tolik dopravě, jezděte opatrně, tady je Morning Bush na Fajnu.
4: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.

0: Fajn. Dobré ráno. Převelice dobré ráno. Je tady 8. hodina. Je tady Morning Boost. Je tady Wendy.
1: Krásný dobrý ráno.
0: A je tady náš playlist.
1: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, nebo teď už Weekend in Your Eyes.
0: No a kromě toho se za malý okamžik koukneme na to, že bejt tvrdej není vždy ta cesta. Morning Boost. Fajn.

0: Martin Garrix, taky Ed Sheeran, jejich Repeat It, tady u nás na Fajnu 13 minut po 8 hodině. Dobré ráno.
1: Máme tady novinku. Novinku, která nám zase změní úplně celý vnímání světa. Zase se nějaký interpret přejmenoval. Dneska je to Hard Rico. Hard Rico už není Hard Rico a to je Hard. Vzal si to na svoje triko. Už je to jenom Rico.
0: Mě z toho bolí břicho. Ale dobrý je, že nebude ticho, že přijdou nový songy určitě pod pseudonymem Rico. No takže teďko nechci vidět někoho, že jako někdo Ricovi křivdí a že mu říká tvrdý Ríša, odteď jenom Ríša. OK? Dobrý.
1: Tak to je takový informativní vsuvka tady pro vás, abyste věděli, jak správně oslovovat Rika.
0: Až budete hledat Hard Rika na YouTube třeba, tak nepište Hard Rico, ale jenom Rico. Snad si nedal piko.

0: Teddy Swims, jeho Mr. Know It All. Aktuální song, který dohrává na Fajnu. 21 minut po 8 hodině. No a vyhrávat nám bude za chvilku třeba tohle.
1: Tohle se jmenuje She Moves od Ale Farben a Graham Candy.
0: To je hodně hard.
1: Žádnej Riko v tom.
0: Ne? Škoda možná. Kromě toho taky třeba Somber. Jeho novinka My Body Isn't Ready. A kromě toho si za chvilku řeknem, proč si všichni tak skvěle tady na tomhle rádiu rozumíme. Co se týče nás a vás, našich posluchačů. Takže na to rozhodně počkejte. Morning Boost.
2: Fajn. Fajn rádio. Fajn rádio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz. Fajn rádio.

0: Lost Frequencies, taky Callum Scott, jejich song Where Are You Now. Na fajnu, 8:30 aktuální čas. A pojďme si říct velmi důležitou věc.
1: Údajně páry, který poslouchají stejný styl hudby, tak mají pevnější vztahy. To ukazuje zase nějaká studie, kterou jsme zaplatili, ale nikdo se nás nikdy nezeptal. Nicméně si vlastně říkáme, že to dává smysl, protože všichni, ať už my tady v rádiu, nebo vy, co posloucháte, to dokazuje, že máme hodně dobrý vkus.
0: Pokud se vám minimálně líbí jedna písnička od nás playlistu, znamená to, že jsme všichni k sobě potenciálními partnery.
1: Takže jak vy rozumíte nám, my rozumíme vám.
0: Je to tak. Nic víc mě k tomu nenapadá, ale je to dobrý vědět, protože pokud vám vaše holka přepíná rádio, něco bych s tím dělal.
1: A je. Morning Boost

0: Hurts, taky Purple Disco Machine, Wonderful Life, na fajnu, za 3 minuty 3 čtvrtě na 9 a my tady pro vás za malý okamžik máme připravený třeba tohle.
1: Dáme si energii na vytou pecku, tohle je Nico Santos, jeho Why Don't You Stay. Tato pecka bude za malý okamžik, takže proč byste nezůstali?
0: Ano. A zvlášť, když hned potom bude hrát ten největší hit v USA. Tohle. Je to tak, slovenská superstar Adéla aktuálně na prvním místě v žebříčku Spotify USA. Její song Nicole Kidman za malý okamžik tady na fajnu. Tak hezký ráno. Morning Boost.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz. I'm going on doing this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
5: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
6: Back to the hits.

0: Niko Santos se nás teď zeptal, proč tu nezůstaneme, jeho Why Don't You Stay. Bendy, proč tady nezůstaneme?
1: Protože teď už přichází Andrejka Kocek-Kautská.
0: Je to tak?
2: Dobré ráno, ale když se vás to baví, tak to vemte za mě, Kaně.
0: Já musím ještě do druhý práce. Bendy taky, ne? No, takže dámy a pánové, jsme na konci. Bendy, co se ti líbilo nejvíce?
1: Mně se dneska nejvíc líbily 3 random fakta.
0: Nekecej.
1: Nekecám.
0: Ty vždycky kecáš.
1: Ale vždycky jsem ti to řekla hned, jak jsi to řekl.
0: A tomu furt nevěřím.
1: To je
0: no, blbý. Tak jo, tak dobře. Mně se nejvíc líbil teda teď už jenom Riko.
1: Víš, že to je jenom Riko, no.
0: Že to je jenom Riko.
1: Budeš si to muset napsat na to triko. Ne, skoro, že tam máš buku teď.
0: Ne, buka. Dámy a pánové, krásný zbytek dne. Slyšíme se zase zítra. Od 6 do 9. Tak čekáš.
1: Ahoj.
3: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
4: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost.

0: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
1: Promění.
0: A v novou sukínku?
1: Promění.
0: A v paraplíčko?
1: Promění.
0: I na obal pro pastelky?
1: I v obal.
0: A v baťůžek?
1: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
2: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
0: Tak já jdu tu petlahev vytřídit. Tati, a...
1: Běž už.
2: Více na cestaodpadu.cz.
3: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
4: Jsme online. Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
2: Hot News. 2 minuty po 9 je tady Matěj a s ním 3 čerstvý hot news. Škoda až 30 milionů korun. Tak natolik podle prvních odhadů vyšla nehoda kamionu, který se ve středu večer zaseknul pod železničním mostem v pražský Vídeňský ulici. Vezel na podvalníku vrtnou soupravu a narazil do viaduktu. Hasiči ho navíc nedokázali vyprostit ani běžnou technikou, takže dneska pro něj přijede vyprošťovací tank. Nikomu se nic nestalo, ulice je ale ve směru z centra uzavřená. Hokejoví Pardubice mají jistý postup do play-off Ligy mistrů. Český šampion v Bordeaux prohrával 0-2, nakonec ale vyhrál 5-2. 4 z gólů přitom dal až ve třetí třetině. Zápas navíc zpestřila rolba, kterou rozhodčí během kontroly sporný branky pustili na led. Po Plzni je to druhý český tým, který je v play-off jistý. A mladá žena nastoupila v Singapuru do letadla s kartonovou krabicí větší než příruční kufr. Ten se tak do skřínky nad hlavou nevešel a žena si ho dala na klín. Posádka jí nabídla, že krabici bezpečně uloží jinde a po přestání jí vrátí. Žena to ale několikrát odmítla, takže nakonec pro ní přišlo 5 policistů a z letadla jí vyvedlo. Let do Kuala Lumpur kvůli tomu vzlétl s hodinovým zpožděním. Co ale bylo v krabici tak důležitýho, zůstává dál záhadou.
6: Fajn. Mrkneme se na silnice opatrně, prosím vás, v Šumperku, a to v ulicích Jesenická a Žerotínova. Tady je světelná signalizace mimo provoz, hlásí se tu silný provoz a tvoří se dlouhé kolony, takže tady počítejte se zdržením. Zdržíte se taky v Praze, tady srážka osobáku s tramvají, a to v ulici za Invalidovnou. No a staré město, okres Uherské Hradiště, hlásí v ulici Zerzavice taky nehodu 2 osobáků. Tak pomalu a bezpečně.
7: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
8: Music Boost.

Tak já jsem se dneska probudila s tím, že je pátek. A ono není, čo? Stalo se vám to taky někdy, že jste byli úplně přesvědčený o tom, že je jiný den? Jo, no, tak to teď zažívám, takový velký chaos. No nevadí, jdeme si užít teda čtvrtek, takže dobré ráno, dobrý den. Startuje čtvrteční dopoledne na Fajnu. Music Boost. Gimme 5. Fajn. Zároveň Gimme 5, 5 songů na rozjezd. Robin Schulz, Alex Warren, Ruge, anebo právě teď Rihanna. Její break.

Dnešní Gimme 5 pět songů na rozjezd uzavírá Robin Schulz. One more time. No, máme tady čtvrtek, je to prý co, malý pátek, tak se pojďme chovat tak, jako by byl pátek. To znamená dobrá nálada, nic nás netrápí. V rádiu hrajou pořád dobrý písničky. Tohle je klasika, budou tady Coldplay, jejich Skyfall Stars. No a samozřejmě nesmí chybět ani Temper City, tři kluci z Izraele. Tohle je jejich úspěšný song, jmenuje se Self-Aware. A tohle přesně vám pro lepší náladu za chvilku posílám.

Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.

Lin, Dollar Prince, jejich Superstar. To je song, který nám dohrál na fajnu 4 minutky po půl desátý. Musím vám říct, že jsem dneska mega unavená. A musím vám říct taky proč. Já vám to teda říkala i včera, ale jestli jste náhodou nedávali pozor, tak prosím vás, já každou středu do noci pro vás dělám podcast Posedlý, který najdete na našem YouTubeku Fajn Rádia. Posedlí, já konkrétně dělám posedlí s rádcema. Naše Kristýnka, moje kolegyně, dělá posedlí Love Islandem. No a zrádci, ty mají vždycky premiéru, že jo, ve středu v kyně na Andělu, tady v Praze. No a já tam prostě vždycky přijdu, kouknu se na ten díl, zjistím, kdo vypad, hned si ho vezmu bokem a prostě si dám s ním 20 minut, to je prostě nějaký talk. No a ten talk můžete vždycky vy prostě sledovat. Teď se to střihá, už je to v procesu a myslím si, že do 2 hodin to budete mít k dispozici. To znamená, jestli milujete a fandíte zrádcům, tak si dávejte i Posedlí, jo? Tak jo, to bychom měli. A teď zase ten playlist. Před náma už Ed Sheeran a jo, a Season. Tohle je

Marky, Mole Grab, Just the way you are. Prostě takový chill song. Lidi, prosím vás, nebuďte smutný, protože moje produkční tady Irča je smutná, protože ona nemá ráda moc podzim a dneškem pravděpodobně končí babí léto, jo. Dneska máme naposledy 21 stupňů, už máme pod mrakem, no a od zítřka to prostě bude 13 stupňů, 9 stupňů, 7 stupňů a bude to velký, jakoby velký špatný, jo. Ale pojďme si ten podzim prostě užít. Pojďme nebejt v té depresi, pojďme si nestěžovat na to počasí pořád, pojďme naopak si na tom najít to svý prostě. Třeba nevím, nějaký oblíbený čaj, oblíbená deka. Prostě cokoliv. Ale prostě pojďme z toho podzimu vytěžit to nejlepší, co nabízí. Za chvilku Shimon Op, jeho Save My Soul. Pro konec babího léta. Pojďme se s ním rozloučit hezky. Music Boost. Music Boost.

0: děti, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
1: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
0: A co je chytrárt?
1: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
0: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
3: I'm Lily Bean.
4: It's Sabrina Carpenter.
5: Music.
6: Fine.

0: je to Teddy Swims, který už 20. března dobije pražskou O2 Arenu. Dohrává nám teď na fajnu. Spotify hlásí novinku. A je úplně mega. Já jsem si zrovna nedávno říkala, jaká je škoda, že už lidi moc nečtou knihy. Že opravdu málo kdy prostě při procházce po parku najdete někoho, kdo si na lavičce čte knihu. Je to jako dneska už jako vzácnost, jo. A asi je to prostě škoda. No je to určitě škoda, jako číst knihy je to prostě jakoby boží, jo. Spotify proti tomuhle právě bojuje a řeklo si, ty brďo, jak by lidi mohli začíst číst knihy, aniž by jim to vlastně mohlo vadit. Spotify totiž bude rozšiřovat svoji nabídku o audio knihy a ještě letos, prosím vás, budou zpřístupněný i českým uživatelům. Bude tam několik tisíc možných prostě knih, bestsellerů, jak těch starých, tak i těch novej. A my tím pádem budeme vlastně jakoby číst, ale jenom poslouchat, chápeme se. Ale prostě nepřijdeme o tu literaturu a myslím si, že tohle je cool. Mega to podporu, takže Spotify, fakt, palec nahoru.
1: Jo, bude to bolet.
2: Ale bude to znít skvěle.
1: Music Boost.
2: Fajn.

0: Fajn. Největší hity, nejlepší momenty. Teď i na Soušos.
1: Fajn. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Na internetu je hodně věcí.
0: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
2: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Sleduj Fajn.
0: Jsme online.
2: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
3: Ministr zahraničí Petr Macinka dočasně zakázal zaměstnancům svého ministerstva vystupovat v české televizi. Reagoval tak na to, že ho ČT kvůli vlastní kandidatuře v komunálních volbách nepozvala do závěreční předvolební debaty, stejně jako šéfy čtyř opozičních stran. Televize tvrdí, že jen dodržuje předem daný pravidla, podle kterých v debatě nemají vystupovat politici, kteří sami ve volbách kandidujou. Ve Francii se po masivních studentských protestech znovu otevřela většina středních škol. V úterý vyšlo do ulic přes 250 000 lidí kvůli nedostatku učitelů, špatnému vybavení a přeplněným třídám. Protesty ale nekončí a vláda teď navíc dočasně zakázala policii používat paralyzující granáty potom, co jeden z nich 15-letýmu studentovi utrhnul ruku. A pracovník švýcarský telekomunikační firmy Swisscom dostal po 38 letech výpověď po tom, co pomáhal svojí 83-letý sousedce zrušit služby, který nepotřebovala. Ve volnu jí doprovodil na pobočku, kde se ale dostal do sporu s jejím vedoucím. Firma tvrdí, že se choval nevhodně. Zaměstnanec to ale odmítá a kvůli výpovědi se teď s firmou soudí.
4: Fajn. Opatrně ve Zlíně, bouralo se v ulici třídy Tomáše Bati, tady očekávejte menší zdržení, je tady dokonce neprůjezdný levý jízdní pruh. Trasa v Praha Karlovy Vary na D6C, třetí kilometr hlásí porouchané vozidlo, tak i tady opatrně. No a silnice 7 u obce Slaný, okres Kladno, tak i tady se bohužel bouralo, tak pomalu a bezpečně.
5: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.co-pilot.cz.
0: Music Boost. Music Boost.
2: Music Boost.
5: Andrea Kautzka.
4: 3 minutky 50. hodině Music Boost pokračuje. Prosím vás, já jsem se dozvěděla, že my Češi nepijeme pivo, že jsme s tím nějak jako přestali. No tak musíme v následující hodině zjistit proč. Přijdeme tomu na kloup? Já myslím, že jo.
0: Music Boost.
4: Tohle už Alexandra Burke, taky Florida. Bad Boy. Pojďme to rozjet.

0: One Republic, taky Kygo, jejich Chasing Paradise. Tak jsem si trošku pohrála s internetem, abych zjistila, proč teda Češi vypili historicky podle statistik nejméně piva za poslední rok. Myslela jsem si, že teda na to má vliv generace Z, že vlastně mladší lidi už ten alkohol moc nechtějí a rychle roste spíše obliba nealkopiva. No ale úplně spíš ten hlavní důvod je, že za poklesem stojí vyšší ceny. A to je taky úsměvný, že jo? Něco roky milujeme, něco bez čeho nemůžeme žít a pak nám to někdo zdraží a my to nejenom nechcem. No jo, to už jsme prostě my. Za chvilku Sky Newman. A samozřejmě další a další songy. Tak laďte fajn. Music Boost.
1: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: Olivia Rodrigo, její Stupid Song. Tohle je dnešní Music Bus, 8 minutek po půl 11. To znamená...
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
0: Fajn. Takovej sex v práci je jako home office. Všichni víme, že se to nemá, ale taky všichni vědí, že se to děje.
2: Posloucháš Fajn.
3: Fajn.

0: Na fajnu, hezky při čtvrtku, ve až jsem se z toho zamotala, ve 10:45, Tempercity, jejich self-aware. No nesmějte se, tak si to zkuste, při čtvrtku, ve 10:45, no, vidíte, no, nejde vám to. Alex Warren, tohle je jeho Forever Dream. No a to by to nebylo dopoledne, když bych vám tam neposlala nějakou taneční pecku, co? David Guetta, Sea Gervais. Jo, klasika. Ale počkejte si, nemůžete mít všechno hned. Za chvilku. Music Boost.
1: Fajn. Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Jsme online.
1: Online. Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
2: Do ministra kultury Oty Klempíře se na zahájení frankfurtského knižního veletrhu pustila spisovatelka Radka Denemarková. Připomněla jeho někdejší spolupráci s komunistickou STB a řekla, že ministři, kteří ničí kulturu, přicházejí a odcházejí, ale literatura zůstává. Klempíře část publika vypískala a později řekl, že ho kritika Denemarkový mrzela. Vlastní bydlení je pro mladý čím dál víc rodinný projekt. Podle nového průzkumu Ipsosu si 89% rodičů myslí, že bez finanční pomoci rodiny dnes spousta mladých na vlastní byt nebo dům prostě nedosáhne. Třetina rodičů už dětem s bydlením pomáhala a další třetina počítá s tím, že to ještě čeká. A internetový vášně budí nová fontána na náměstí ve Strakonicích. Některým místním totiž připomíná pánev bok, satelit nebo obří grill a na sítích už řešej, kdy se na ní budou opejkat bušty. Město ale vysvětluje, že tvar má připomínat rýžovací mísu a odkazovat na historii těžby zlata v řece Otavě.
3: Fajn.
4: Boral se v Táboře, a to v ulici Václava Soumara. Tady prosím vás opatrně, srážka dvou osobáků. Zdržíte se v Lounech, a to ulice Rybalkova. Tady je hlášená překážka na vozovce. No a Olomouc hlásí i nehodu osobáku s nákladňákem, a to v ulici Rooseveltova. Tak pozor a opatrně.
5: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
0: Music Boost.
1: Music Boost.
6: Music Boost.
0: Andrea Kautzka.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Fine.
4: Máme pár minutek po 11. hodině a to znamená, že pokračuje Music Boost. Ano, další písnička nám slaví narozeniny, tak to si dáme hned na startu. Probereme taky novinky ve Starbucksu a spousta dalšího. Jestli to bude zajímavý, to nevím, ale prostě to uslyšíte. A samozřejmě nás čeká playlist, před náma Sombr, taky Cameron with the Comp, anebo právě teď Dua Lipa i její Dizzle.
0: Music Boost.

zkusili, ne? Si říct, ty brďo, tak teď jsem muž a když bych byla žena, jak by ten asi svět vypadal? Tohle před 18 lety napadlo i Beyoncé. Ta si řekla, ty brďo, jak bych ty vztahy vlastně prožívala, když bych nebyla žena, ale byla bych chlap. No jaký by to bylo? A proto před 18 lety vznikl tenhle song.

Tiffany RSI Vertigo. Jestli je toho na vás při čtvrtku nějak moc a říkáte si, ty brďo, to asi nedám, to je fakt jako v té práci, ty brďo, toho mě ještě čeká. Prosím vás, tak to dáte. Vznikl song od Shakiry a Burna Boya, jmenuje se Die Die. A pořád dokole tam zpívají jako daj daj, což znamená to dáš, to dáš. A mělo by nás to vlastně připomínat, nebo mělo by nám to připomínat, to, že vlastně všechno, co chceme, prostě zvládneme. Jo, tak pojďme poslechnout Shakiru. A pojďme to nějak dát. Music Boost.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
2: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

Už jsme si asi zvykli na to, že TikTok se začal jako tak trošku spát do těch našich vztahů a začal nám jako radit prostřednictvím svých trendů. Máme tady novej vztahový TikTok trend, jmenuje se Three Hour Night, podle kterého by si páry měli každý večer rozdělit společný čas do tří částí. No a když tohle uděláte, tak vám to slibuje vlastně pohodový a zdravý vztah, takže poslouchejte. První hodinu večer budete věnovat společně všem praktickým věcem. To je třeba úklid, nádobí, jo, příprava na další den, prostě praktické věci. Možná nějaký mazleníčko, jo. Druhou hodinu můžete strávit jenom spolu, bez telefonu a dalších obrazovek. Máte prostě sedět a máte si povídat, jo. Třetí hodina, úplně ta poslední, naopak patří každému zvlášť, abyste měli prostor na vlastní koníčky a odpočinek. Odborníci vlastně říkají, že tenhle princip není špatný, že se oceňuje hlavně rovnováha mezi vlastně společnými povinnostmi, partnerským časem a vlastním prostorem. Dává to smysl. Ale teď ta praxe, že jo, udělat si ty 3 hodiny každý večer. Máte 3 hodiny večer? Já ne. To znamená, že bych nějakou tu část musela jakoby přeskočit. Takže bych možná přeskočila ty praktické věci, ten společný čas, jo? A byla bych trávit čas každý zvlášť. Jo, dobře, i tak se to dá. Hele, můžete to asi přeskakovat, to TikTok asi neříká, jaký jsou tam pravidla. Jo, tak není zač. Fajn.

Focus, jeho Elevate. Britský DJ na fajnu. Tohle pravidlo 3 hodin s manželem provozujeme už rok a půl a funguje to. Lucka. Lucka nám napsala, že na tom něco bude. TikTok trend asi nelže. To znamená 3 hodiny denně. 1 hodina praktické věci, 2 hodina společný čas bez televize a 3. hodina věnujete každý sobě. Tohle je údajně recept na kvalitní vztah. No jako třeba na tom něco bude. Já to ještě neskoušela. Malcolm Todd, jeho Earrings. Tak užívejte čtvrteční dopoledne hezky po svým a zůstaňte s

0: Viděl jsi to?
1: A co, jako?
0: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
1: No má bejt.
0: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
1: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
0: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
1: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
2: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ecocom. Více na cestaodpadu.cz.

0: Dominic Fike, jeho White Keys na fajnu. Pokud se díváte na Love Island, tak prosím vás, přichází spoiler. Jo, to znamená, že máte 3, 2, 1 sekundu, když tak vypnout. Každopádně já potřebuji probrat tu včerejší kauzu. Love Island a teď řeší kauzu Denise a jeho porušení podmínek vstoupit do reality show. Vlastně je to show o lásce, no a Denis prostě tak trošku zapomněl, že má doma holku, no. Tak vidíte, hele, to se může stát, tak zapomínáme tak občas všichni, ne? Já si třeba občas taky zapomenu vzít třeba nabíječku, jo, nebo třeba kartičku taká do práce, bez který se sem nedostaneme. Ale jako zapomenout, že máte doma jakoby někoho, s kým žijete, to je jakoby, no, to je speciální. To znamená, Denisi, jako gratulujeme, ty si prostě jako zvládnul něco, co nikdo z nás. Ale teď trošku odbočím. Já totiž ve svém blízkém okolí jsem zažila letos příběh spíše jednoho muže, který se po 5 letech rozešel se svojí partnerkou kvůli tomu, aby se mohl přihlásit na Love Island. Ano, opravdu, stalo se to, bylo to docela blízko mě, s těmi lidmi už netrávím čas, nemusíte o mě mít strach, ale stává se to, jako děje se to a opravdu pro někoho ta vidina té jako slávy nebo těch peněz a všeho je prostě pořád víc, než vidina toho pokračovat v 5letém vztahu. No, to je co.
1: Fajn. Tohle je fajn.

0: největší hudební hvězdy.
1: This is Taylor Swift.
2: Hi, it's Harry Styles.
3: Hi, I'm Olivia Dean.
4: Sleduj Fajn. Fajn.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Největší hudební hvězdy.
1: This is Taylor Swift.
2: Hi, it's Harry Styles.
3: Hi, I'm Olivia Dean.
4: Sleduj Fajn. Fajn.
7: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
0: Jsme online.
8: Online.
9: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz.
10: Hezký poledne, 3 minuty po 12. hodině, tady Adam a jdeme se podívat na to, co se děje. Nehoda Filipa Turka míří k úředníkům Prahy 2. Policie případ odložila jako přestupek a předala ho městské části, která teď rozhodne, kdo za červencovou srážku se sanitkou nese odpovědnost a případně jakou dostane pokutu. Turek se přitom mohl obrátit na sněmovnu, aby jeho případ řešil její mandátový a imunitní výbor. Tuhle možnost ale nevyužil. Jeden z největších AI brainrotů se dostal k soudu. Postavičku Tung Tung Tung Sahur vytvořil v roce 2025 indonéský tvůrce Noxa pomocí AI a z virálního memu se postupně stal biznis s hrama a reklamníma předmětama. Teď se řeší, jestli na postavičku může mít člověk autorský práva, když její podobu vytvořila umělá inteligence. Sydney Sweeney a Marilyn Monroe jsou podle novýho genealogického výzkumu příbuzný. Jejich rodokmeny se spojují u Ezry Berryho, muže, který žil v 17. století. Podle výzkumu MyHeritage jsou Sweeney a Monroe hodně vzdálený sestřenice. Dělí je několik generací. Zajímavý je, že Sweeney se s Marilyn už dřív často srovnávala a několikrát se i inspirovala jejím stylem.
11: Fajn. Opatrně, v Českých Budějovicích, tady v ulici Husova třída, je hlášená srážka dvou osobáků. Taky se bouralo okres Frýdek Místek o obec Brušperk, a to ulice Dráhy. Tady prosím vás, počítejte s menším zdržením do 10 minut. No a v Praze hlásíte taky srážku tramvaje s osobákem, a to konkrétně v ulici Ortenovo náměstí.
12: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.

Zase jsme to zvládli, já jsem vám to říkala, že to dopoledne zase uteče. No a ono uteklo. Nevím sice kam, ale ono se zítra zase vrátí. Startujeme tu lepší část dne, říká se jí odpoledne, já jsem tady pořád s váma, no a pokračujeme s Music Boostem. Music Boost.

0: dohrává na Fajnu Sigala. Reptide. No a něco dohrálo a vy víte, co řeknu. Jako vždycky to říkám. No dohrálo to, aby něco jiného mohlo začít hrát, ne? A tohle není jenom něco, je to francouzský DJ, je to prostě DJ, který jako jeden z mála fakt umí jako pracovat s hudbou. Je to fakt kvalitní a náš hudební manažer vždycky říká, že to je opravdu jako je jednička v oboru. Je to Hugel, píše se to Hugel, když by vás to zajímalo. A tohle je jeho novinka Moving Sun. Song o tom, že je důležitý si najít ve svém životě světlo. A zatím jít. A zbavit se tmy. Tak si z toho něco vemte a pojďme si to dát na Fajnu. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Fajn Radio. Fajn Radio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz. Let's go. Fajn Fresh Radio. Klikni na fajnradio.cz a poslouchej kdekoliv. Check it out.

0: Fajn Radio.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo,
1: iPhone 17,
2: laserové projektory,
1: sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

Shimon Opiho, Save My Soul. 5 minutek po půl jedný odpoledne, tohle je dnešní čtvrteční fajn. Stalo se vám někdy v životě, že jste se do někoho třeba zamilovali, nebo jste s někým rádi trávili čas a pak jste se vyspali a najednou jste toho člověka chtěli zabít? Jmenuje se to ik. Ik, jo, to je vlastně označení tohohle náhlýho momentu, kdy prostě nás člověk, který se nám před chvilkou ještě líbil, začne prostě z ničeho nic nás úplně odpuzovat a začne nám asi jakoby vadit úplně všechno, co dělá. Já jsem nikdy nedokázala rozklíčovat, čím to jako může být. Opravdu tomu jako nerozumím. Spouštěčem může být prej jako úplná maličkost, jo, což víme jako třeba způsob, jakým ten člověk chodí, mluví, jak se chová, prostě nás začne iritovat úplně všechno. Psychologové nabízejí několik variant toho, jak by se to mohlo vysvětlovat, ale ani psychologové se nedokážou shodnout jako na jedný jasný variantě. Takže to znamená, je to věc, kterou prostě nemáme ještě tak jako prozkoumanou. Zatím se teda říká, že se může třeba jednat o takový obranný mechanismus, který nám pomáhá vytvořit si odstup, třeba o reakci spojenou s úzkostí, s nějaký přílišný blízkosti, jo. Že třeba začneme toho člověka mít až moc rádi a z předchozího vztahu, který třeba nedopad dobře, nám ten náš mozek začne říkat, aha, hele, pryč, tohle je podobný, tak radši vymyslí to, že vám začne vadit, jakým způsobem jí třeba jabko, jo. Ale není to prostě vysvětlený. A je to podle mě něco, co nás asi všechny potkalo, možná bude potkávat, no. Takže to ik. Nevíme sice co a jak, ale víme aspoň, jaký to má označení. Takže prostě ik. Ik.

0: chceš zažít pořádnou studentskou party? Fajn. Gaudamus Alcotour je zpátky. Už 13. října se v pražských Holešovicích utkají studenti 6 univerzit a Fajn Rádio tě tam může dostat. Soutěžíme o vstupenky na Gaudamus Alcotour. Koukni na Fajn Instagram a zjisti, jak je vyhrát.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Turn this up. These are the hits I love.

0: Retro je hot hit parádách. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.

Zara Larsson, Midnight Sun, to byl poslední společný song dnešního Music Boostu. Já vám děkuji za společně strávený čas, no a trávit ho budeme zase zítra 9.00. Zítra naslyšenou, no a vy si užijte hezký zbytek dne. Zítra budu opět zase jenom vaše. Fajn. Tohle.

0: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
1: Všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Fine Fresh Radio. This is my station.

0: momenty, které stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Hezký odpoledne, minuta po jedné hodině, tady Adam a jdeme se podívat na to, co se děje. Britský námořník čelí obvinění ze špionáže pro cizí mocnost. 24-letý Teddy Young měl podle vyšetřovatelů získat chráněné informace a připravovat jejich předání. Policie ho zadržela už loni, tehdy ho ale propustila na kauci. Teď ho znovu zatkli a případ míří k soudu. Policie zatím neuvedla, pro kterou zemi měl informace získávat. Po babím létě dorazil do Česka podzim a s ním i silnej vítr. V Krušných horách a na Vysočině můžou jeho nárazy dosahovat až 70 km za hodinu. Meteorologové kvůli tomu vydali výstrahu a zároveň upozorňují na déšť a výrazný ochlazení. V Anglii se z obyčejného večírku stal skoro film o Batmanovi. 25-letý Sonny Mason dorazil na narozeninovou párty v kostýmu Batmana a zrovna tam někdo ženě ukradl kabelku. Sonny se za zlodějem vydal spolu s dalšíma lidma v kostýmech superhrdinů a nakonec kabelku našli na vysoký zdi. Batman na ní vylez a vrátili majitelce. Uvnitř všechno zůstalo.
3: Fajn. Mrknem taky na silnice. Radost vám úplně neudělá, asi pokud jedete po jižní spojce. Tam je totiž nehoda, která způsobila, že jsou neprůjezdný oba dva jízdní pruhy. Takže pokud tam jste, tak už asi víte, že to moc nejede. Další nehodu máme v Brně, v ulici Sportovní. Někdo to tam hodně vysportoval, dva osobáky v sobě, takže zase opatrně. No a na závěr v Brně ještě ulice Černohorská. Tam je dodávka s osobákem v sobě. Zase se tomu ideálně úplně vyhněte.
4: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
3: Hello! Fajn warm-up je opět tady, 4 nabitý hoďky se mnou, s Kristý před náma. A dneska už je konečně čtvrtek, to je ofiko ten malej pátek, takže dneska to bude velká party. Pojďme to rozjet, první track, který tady pro vás mám, je asi to nejlepší, co jsme mohli na úvod mít. Kellyn, Sofian, Match Match, jejich pistácie, takže dobrou chuť.

0: Eminem, Rihanna a jejich The Monster. Tenhle hit, který prostě nestárne a vždycky si ho rádi pustíme, což jsme právě udělali tady na Fajnu. No a společně probíráme, co vám pomáhá poslouchat audioknihy, respektive u čeho ty knížky takhle posloucháte, abyste se dokázali soustředit. Monča píše, ahoj, audioknihy jsou pro mě nejlepší, protože šetří čas. Já je hlavně poslouchám u venčení psa, ale mohu u nich i vařit, i uklízet. Já je vnímám dobře. No já vám závidím. Já kdybych podle mě u vaření třeba četla, poslouchala audioknihu, tak udělám úplně jiný recept, než byl původně zamýšlen a možná u toho vybouchne kuchyň. Ale shodujete se na tom, že u úklidu vaření to jde, to stejný píše Michal. No a na závěr René mi píše, že jsem asi trošku nechytrá, když poslouchám audioknihy před spaním, protože od malička jsme učení, že u pohádek, když nám někdo čte, tak se usíná, takže se pak nemůžu divit, že u toho spím. No ale koukám, že tady máme hodně fanoušků audioknih, tak že bych vám místo tady povídání začala někdy číst, co vy na to?
1: Ne, zůstaneme u hudby.
0: Pustíme si za chvilku něco dobrýho, takže žádný knížky. Dneska číst nebudem, dneska budem trsat, jo? Čtvrtek, malej pátek, Temper City, Self-Aware, za chvilku tady na Fajnu.

Tate McRae, její song Just Keep Watching, právě teď na Fajnu. Mimochodem, Tate bude možná vydávat nějakou novou písničku, ale o tom až potom. Teď se jdeme podívat na to, že pokud pomlouváte v práci kolegy, tak byste měli dostat přidáno. Slyší to náš šéf? Vědci totiž zkoumali, jak pomlouvání v práci ovlivňuje naší kariéru. A výsledek, to je fascinující. Ukázalo se, že když negativně drbeme my ženy, tak nás okolí vnímá jako kompetentnější, chytřejší a prej máme dokonce daleko větší šanci, že nás ostatní začnou brát jako přirozený vůdkyně týmu. To je takový to, jo, tahle slečna ta všechno ví, ta má přehled o každý chybě, to je rozená manažerka. Jenomže pánové, vy si úplně vyskakovat nemůžete. Tenhle kouzelný trik prej totiž nefunguje ve vaší kategorii. Jakmile začne v kuchyňce drbat chlap, studie potvrdily, že okamžitě dostává horší hodnocení svých schopností, ztrácí respekt a naopak ho všichni mají za neschopného stěžovatele. Tomu říkám dvojí standard, co? To se my holky máme. My si prostě můžeme u kafíčka tady vykecávat, drbat a ještě bychom za to vlastně měli dostat nějakou lepší pracovní pozici. Říkám, doufám, že to teď poslouchají vaši šéfové, holky, dámy, máte dneska oficiální povolenku v práci někoho prodrbat a pojďte drbat i se mnou, zapojte mě do toho, napište mi, jaký poslední drb se řešil u vás v kanclu, v práci, ve škole, prostě nějaký poslední drb z vašeho života, ať se nenudíme, jo, já chci taky být do toho zapojená, tak pojďte na to, 724634634, napište mi nějaký drb. A já vám k tomu pustím Nico Santose, Why Don't You Say. To je ideální, taková připomínka toho, že mi to fakt můžete říct. Tak jdem na to.

0: John, Turn the Light Off, to znamená, že čtvrteční party na Fajnu v plném proudu. Tenhle song za náma a před náma vaše drby. Ptala jsem se, jaký drby se naposled řešily u vás v práci nebo ve škole a píše Kamča. Kamča píše, já jsem se v kuchyňce v práci dozvěděla, že se ruší jedno celé oddělení. 2 týdny předtím, než to oficiálně oznámil ředitel. Kami, tomu říkám firemní špionáž, ale přijde mi teda šílený dozvídat se takovýhle firemní změny z drbu u kávovaru a ne nějakou oficiální cestou, ale i to se někdy určitě může dít. No a potom tady ještě Monča, zajímavý, že píšou opravdu jenom slečny. Monča píše, u nás ve firmě prasklo, že si finanční ředitel tajně píše s mladou stážistkou. Škoda, že nám Monča neprozradila jméno firmy, že bychom to práskli takhle veřejně. No, třeba se v tom někdo najde. Ups, za nic nemůžeme. Já vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli a za odměnu, že tady ta drbárna takhle fungovala, si pustíme další song. Chemical Brothers, jejich Go, za chviličku, tady na Fajnu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
3: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
5: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
7: Největší hudební hvězdy.
8: This is Taylor Swift.
9: Hi, it's Harry Styles.
10: Hi, I'm Olivia Dean.
11: Sleduj Fajn. Fajn.

My body isn't ready. To je takový melancholický song, ideální na odpoledne. 13.55. A my si teď musíme dát minutu ticha za všechny referáty, za všechny písemky, vygenerovaný ve 2 ráno. Ne, přece byste nevěřili, že vydržím 2 minuty ticha, ale mám blbou zprávu. Fakt, je hodně špatná. Přichází oficiální konec éry podvádění na jeden klik. OpenAI totiž kvůli evropským pravidlům bude muset začít dávat do textu, který vygenerujete, neviditelný digitální vodoznak. No a funguje to samozřejmě jak jinak, než naprosto zákeřně. Není tam žádný skrytý písmenko, divná mezera, něco, co byste mohli vymazat. Ne, ne, ne, to prostě vy to nepoznáte, ale nějaký ten jejich special učitelský detektor, ten to odhalí hned. Takže ten moment, kdy jste si v neděli ve 23.58 uvědomili, že do půlnoci máte odevzdat do nějakého systému z referát o baroku a nechali jste to vygenerovat umělou inteligenci, no tak to asi končí. Malá naděje pořád je, že když text zkrátíte, přepíšete vlastními slovy nebo proženete překladačem, tak to ten detektor může trošku oblbnout, ale ruku na srdce, no, když už si necháváme ten text vygenerovat, tak pak ho asi nechcem přepisovat do rána. Blízká se na horší časy. Tak ale ať to nezakončujeme takhle negativně, pojďme si radši pustit další song. Kid Laroi, Justin Bieber, Stay.

0: Kid Laroi a Justin Bieber, to je naprosto ideální kombinace a jejich song Stay, což je vlastně taky docela jasný vzkaz pro nás všechny, protože musíte zůstat se mnou. Za náma první hoďka, ale tři další před náma. Dnešní čtvrteční Fine Warm Up Party pokračuje dál. Mezitím zprávy s Adamem, potom jedem dopravu a potom to rozjedem třeba s Katy Perry a jejím hitem Firework. Jak jsem říkala, čtvrtek malý pátek, tak zůstaňte tady. Warm Up.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Jsme online.
2: Online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz.
3: Hezký odpolko, minuta po druhý hodině, tady Adam, tak se pojďme podívat, co se děje. Christa Pajková, která přežila nepovedenou popravu v Tennessee, se podle právníka začala znovu pohybovat po nemocničním pokoji. Po několika dnech se probrala a začala komunikovat. Pořád je ale otupělá, zmatená a má problémy s pamětí. Její právníci teď usilují o další péči a chtějí, aby jí trest změnili na doživotí. Jeskyňáři v Moravském Krasu objevili několik set metrů neznámého úseku podzemní punkvy. Díky extrémnímu suchu je tam teď lepší viditelnost, takže se potápěči dostali dál než obvykle. K místu, kde podle předpokladů punkva vzniká soutokem Sloupského potoka a Bílý vody, jim teď chybí už jen pár set metrů. Průzkum bude pokračovat. Mladý Egypťan v Gíze zachránil malýho kluka, který vypadnul z balkónu. 25-letý Ahmed Ragab zrovna čekal před obchodem, když uslyšel křik a všimnul si padajícího dítěte. To naštěstí na chvíli zpomalila šňůra na prádlo a Ahmed ho stihnul zachytit. Chlapec vyvázl bez zranění a všechno zachytila bezpečnostní kamera.
4: Fajn. Sjíždíme kolama a mrknem na silnice. Ve Zlíně na třídě Tomáše Bati se vám snaží zlepšit zážitek, dopravní zážitek, tím, že tam instalují elektronické dopravní tabule, ale dneska vám to ten zážitek trošku zhorší, protože se tam motají lidi a omezuje to silniční provoz, takže ve Zlíně bacha. Bacha si dejte taky na D5C 102. kilometr trasa Praha Rozvadov, je tam porouchaný vozidlo, který tam trošku překáží na silnici. No a na závěr Strakonice, ulice Plánkova, nehoda dvou osobáků, kde aktuálně probíhá vyšetřování. Pokud se chcete zapojit, můžete se přidat, ale jinak se tomu vyhněte.
5: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla.

pokračuje před náma další společná hoďka, kterou musíme totálně rozjet. A já chci, abyste dneska cítili normálně v těle ohňostroje. Jo, tak moc plný energie musíme dneska být. Do konce týdne už zbývá jenom dnešek a zejtřek, toho pracovního teda. Tak to ale pojďme rozjet. A ty ohňostroje přijdou teď v plný palbě. Katy Perry, její Firework. Let's go!

Ladíte fajn, tohle byla jak jinak než Shakira, Burna Boy, jejich hit Die Die. A všichni víme, že největší lež je dám si jen jedno. Ale tohle nebude o pivu. U piva totiž všichni víme, že z jednoho jedu půlnoci 8 kousků a panáků na baru, ale naprosto stejná a stejně možná vlastně i víc nebezpečná lež je to ve chvíli, kdy vlezete do peřin s telefonem v ruce. Jo, já si dám jenom jedno rychlý video před spaním. Jasně, bum. Najednou je půl třetí, vy máte v hlavě totální guláš, protože jste viděli recept na těstoviny z jednoho pekáče, na který máte údajně zbalit svoji manželku nebo manžela, rekonstrukci nějaký šílený chaty, pak nějaký drama, ani možná ne influencerů, ale ovoce a zeleniny, kterou vytvořila AI, prostě totální brain rot, ničí nám to mozek a psychologové mají ale oficiální název pro to, proč tohle děláme. Říká se tomu spánková prokrastinace z pomsty. My chceme se pomstit tomu, že přes den nemáme vůbec čas. Lítáme v práci, ve škole, plníme pořád úkoly pro někoho jiného, nemáme ani minutu klidu. No, takže večer se náš mozek zbouří a řekne si, teď je můj čas, teď mám svobodu. A tak si ukradneme klidně dvě další hodiny z našeho spánku, abychom mohli koukat na nějaký tupý videa. Máme potom ráno sice chuť prohodit ten telefon možná oknem, když nám zařve ten budík, ale bohužel, no, ta rada, kterou na to odborníci říkají, je, tak si prostě neneste telefon do ložnice. Ale když telefon je i budík? No, možná bychom si měli pořídit budík, pak už by to fungovalo, ale stejně si to jedno video před spaním dáme, že jo? Jedno, nebo 10, nebo 100. Napište mi schválně, jestli

0: Old Man, song Glide, to je taková příjemná, pohodičková věc, ideální jako doprovod k nějakému kafíčku, sváče, takhle při odpoledni. No a já jsem se vás ptala, co jste včera večer sledovali, jestli si vůbec pamatujete takový to jedno video, u kterého jste si řekli, ještě jedno, před spaním, na sockách, no a potom jich bylo 10. Tak jestli si pamatujete aspoň jedno jediný. A pobavila mě docela Míša. Míša píše, já jsem, to se docela rýmuje, ne? Míša píše, já jsem včera sledovala čištění koberců. No takhle, pojďme si říct, že by možná bylo lepší místo toho, aby jsme koukali, jak někdo čistí koberce, kdybychom si ten koberec taky vyčistili, ale chápu, že to asi v jednu ráno dělat nebudem. No a potom ještě Kuba. Kuba píše, já jsem v noci sledoval takový ty videa, kde jsou dračí námluvy. Kubo, já jsem myslela, že na to koukají většinou holky a tomu hlavně vůbec nebudem dělat reklamu. Já nevím, jestli jste to zaregistrovali, takový ty příběhy umělé inteligence, který se objevují na sockách. Má to většinou nějaký konec, který si musíte zaplatit, abyste se na to mohli podívat, ale je to šílený. Většinou jsou tam draci, chlapi, co se mění ve velkodlaky. No, vidíte, tak teď jsem vlastně přiznala, že jsem na to taky koukala. Hrozný. Dneska večer si pojďme pustit něco vzdělávacího anebo jít na nějakou pořádnou party. Já teď zařídím party ve vašich uších. Pustíme si za chvilku Haven, Caitlin Aragon, I Run. Další nálož energie. Za chvilku, tady.
1: Největší hudební hvězdy.
2: I'm Pink Panthers.
3: Hey, it's Noah Kahan.
4: Hey, it's Ella Langley.
1: Sleduj Fajn.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
3: Poslouchej nás online na fajnradio.cz.

0: přednáška počká. Gaudamus Alkoturne. Největší studentská party je zpátky a my na Fajnu tě tam dostaneme. Fajn.
1: Všichni vysokoškoláci, pozor! Přichází noc, kde se nebojuje o kredity, ale o čest celý vaší školy. Gaudamus Alkotour je zpátky. Za mě osobně je to fakt jedna z mých nejoblíbenějších vysokoškolských akcí vůbec. Já na to mám ty nejlepší vzpomínky. Teda ne vždycky mám úplně kompletní vzpomínky, ale to jenom dokazuje, že to byla skvělá akce, protože je tam důležitý skvěle reprezentovat tu školu, což taky obnáší, že někdy musíte přispět pár drinkama na to skóre a to vám trošku ubere vzpomínky. Pravidla tohodle akce jsou jednoduchý. Koupíte drink, hodíte žeton za svoji školu, no a potom na obřích obrazovkách sledujete, jak drtíte konkurenci. A právě pražský Gaudamus vypukne už 13. října na výstavišti v Holešovicích v Křižíkově pavilonu B. A není to fakt ledajaký mejdan. Je to legendární battle 6 pražských univerzit. ČZU, VŠE, Karlovka, ČVUT, VŠHT a taky Policejní akademie. Takže zároveň ideální příležitost se takhle na začátku semestru seznámit. Třikrát za sebou navíc vyhrála zemědělka, takže zbytek Prahy máme co dohánět. No a to nejlepší, my vás tam můžeme dostat. Fajn, pro vás má soutěž o 6 vstupenek, vylosujeme celkem 3 výherce, každý bere 2 lístky pro sebe a svýho parťáka. Stačí, když naběhnete k nám na Instagram Fajnu do Fajn Community, začnete nás sledovat a označíte taky svýho parťáka a napíšete nám, kolik panáků zvládnete najednou. Jestli vy jste ti superhrdinové, který pomůžou vyhrát vaší vysoké škole. Nezapomeňte, tohle je o reprezentaci, zároveň seznamování a zároveň megaparty. Taky tam budou top umělci, třeba Rytmus. Takže šup na náš Instagram, pojďte soutěžit o lístky a já doufám, že se tam vidíme a dáme si společně pořádný battle.
0: Gaudamus Alkotour 13. října v pražských Holešovicích.

0: Dominik Fajku, White Keys, taková pohodička na čtvrteční odpoledne 8. října a dneska má narozeniny Petr Hernandez. Než jsem pustila tenhle úryvek, asi jste si říkali, jaký Petr Hernandez, proč by mě to mělo zajímat? Jenomže za tímhle jménem se skrývá právě Bruno Mars, je to tak? Bruno Mars je ve skutečnosti tady Petr Hernandez, protože to jméno dostal částečně od svého táty, Bruno Mars, tak mu řekl, Bruno mu řekl jeho taťka, protože prej, když se Bruno narodil, tak byl docela obtloustý dítko a tak to jeho tátovi z nějakého důvodu evokovalo wrestlera Bruna Sammartina a podle toho Bruno. No a proč si říká Mars? Protože prý od něj s příjmením Hernandez lidi očekávali, že bude hrát především latinskoamerickou hudbu, jenomže tady Petr Hernandez se rozhodl, že ne, a tak si připadal jako z Marzu. No a tak z toho vzniklo Bruno Mars a tyhle skvělý songy. A právě tenhle Locked Out of Heaven si pustíme už za chviličku, takže všechno nejlepší králi tohodle funky popu, dneska slaví 41 let a my budeme slavit společně s ním. Těšte se na tenhle song, připravte si boky, protože na Bruna musíme tančit. Za chvilku tady na Fajnu.
1: Fajn. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekecej.
1: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
5: Promění.
4: A v novou sukínku?
5: Promění.
4: A v paraplíčko?
5: Promění.
4: I na obal pro pastelky?
5: I v obal.
4: A v baťužek?
5: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
6: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
4: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí a...
5: Běž už.
6: Více na cestaodpadu.cz.
7: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
8: Čau, tady Sofian.
9: Ahoj, já jsem Pam Rabbit. Posloucháš Fajn Radio?
7: Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
10: Od pondělí do čtvrtka.
7: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?

jak vy ladíte fajn a tohle byly One Republic a song Need Your Love, kde se tak krásně zpívá o lásce a já si myslím, že to je možná nejoblíbenější song Heart Ricka. Teda, Ricka bych měla říct, protože Heart Ricko Ofikovi měknul, proto tady ta narážka na love song, protože z nejtvrdšího pouličního repera se přes noc stal něžnej hoch. Slyšíte správně, Heart Ricko už není tvrdý, už není hard, ale je to Ricko. Jemnej Ricko. Co to bude znamenat pro jeho hudbu, zatím nevíme. To, že se takhle přejmenoval, respektive odebral si slovíčko hard ze svého pseudonymu. Jestli nás čekají love songy bez jediného zprostého slova, nebo dokonce ukolébavky, že by začal Heart Ricko, teda Ricko, povídat a rapovat už jenom o svých pocitech, o tom, jak je důležitá sebeláska? No my se tomu smějem, ale vlastně je to takový asi přirozený vývoj. V 19 si všichni připadáme jako hrozně hard lidi a po 25 zjistíte, že největší adrenalin je jít spát před 10 večer a vybrat si správný prací prášek. Vítej v dospělosti, Ricko, všichni jsme jednou vyměkli, jenom Ricko to hold udělal před celým národem. Tak jsme zvědaví, co nám Ricko přinese za hudbu, teď už nám ale nový song přinese Jamie Miller, Baby Doll. Že by nás něco takového čekalo jednou i od Ricka, že by zpíval o Baby Dolls? No uvidíme, teď už ale Jamie Miller,

0: a jeho track Baby Doll jsme si právě teď pustili na fajnou. Písnička o tom, když se zakoukáte do někoho, o kom víte, že je pravděpodobně pro vás nebezpečí. Doslova tam Jamie zpívá, máš v očích pohled, jako že mi zničí život, ale i tak tě chci. Ideální. Všichni známe, všichni jsme trošku vinní. Ideální song, no a za chvilku pokračujeme týhle náloži. Dvě hočky za náma, ale dvě pořád před náma. Mezi tím zprávy s Matějem, potom doprava se mnou a potom zase zpět k hudbě. Třeba Felix Jen, Jay Hart, Pride a tak dále. Samý dobrý songy. Prostě zůstaňte tady se mnou na fajnou.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
2: šíříme
3: dvojnásobíme investice. Je to přijmete to riziko?
2: Ale je to na
4: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.

0: co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: Jsme online.
2: Online.
1: Jsme na DAB+. Plus.
2: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
3: Na hodinkách už skoro 4 minutky po třetí, to je nejvyšší čas dozvědět se, kde se co děje. Matěji?
4: Do ministra kultury Oty Klempíře se na zahájení frankfurtského knižního veletrhu pustila spisovatelka Radka Denemarková. Připomněla jeho někdejší

0: řekl, že ho kritika Denemarkovi mrzela. Vlastní bydlení je pro mladý čím dál víc rodinný projekt. Podle nového průzkumu Ipsosu si 89% rodičů myslí, že bez finanční pomoci rodiny dnes spousta mladých na vlastní byt nebo dům prostě nedosáhne. Třetina rodičů už dětem s bydlením pomáhala a další třetina počítá s tím, že to ještě čeká. A internetový vášně budí nová fontána na náměstí ve Strakonicích. Některým místním totiž připomíná pánev wok, satelit nebo obří grill a na sítích už řešej, kdy se na ní budou opejkat buřty. Město ale vysvětluje, že tvar má připomínat rýžovací mísu a odkazovat na historii těžby zlata v řece Otavě.
1: Fajn. Rychle koukrem na silnice. Tady jednička, ta je asi prokletá. Bacha, pokud jste na trase Praha-Polsko, po 202. kilometru až k 206. se tvoří kolona vozidel, protože nám tu tam do sebe napálili 4 auta, konkrétně na tom 206. kilometru a je tam neprůjezdný.

0: Karlovarský, tam jsou v sobě tři osobáky. Tak opatrně.
1: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
0: Krásný čtvrteční odpoledne ještě jednou tady ode mě z Fine Warm Upu. Já jsem Kristý, tohle je naše dnešní party. Před náma další hoďka plná nabitých songů a taky si dáme takovej návod, jak si každý večer udělat takovej, aby vám fungovaly vaše vztahy. Ne, že bych o tom něco věděla, ale vědci prej jo. Takže za chvilečku, ale teď už pojďme na první track. Felix Jen, J-Hard, Bright.

0: Creed High.
1: To byl Cameron Whitcomb, jeho Medúza, další nálož energie, takhle v 15.11 na fajnu. A ze vztahu se stává další práce. Na TikToku, kde jinde, letí zase nějaký šílený trend. Tentokrát je to párovej trend s názvem Tříhodinová noc. A je to v podstatě návod, jak řídit vztah, jak kdyby to byla mezinárodní firma před auditem. Večer si totiž prej musíte rozdělit na tři striktní časové bloky, ideálně u toho mít i stopky. A ta první hodina by se v tomhle firmním názvosloví dala nazvat jako operativní management. Vy společně máte uklidit, vyndat myčku, připravit si věci na zítra, jo, hodně zábavná hodina. Druhá hodina je povinný team building. To zahodíte mobily a přesně 60 minut si máte vědomě projevovat city a koukat do očí. V 9 večer vám pak pípne kalendář a nastává ta třetí fáze. A to je oddělený home office pro každého zvlášť. To se máte naopak otočit zády nebo zalíst každý do jiného kouta, hodinu na sebe ani nepromluvit. Já nevím, já jenom čekám, už kdy si asi budeme takhle i v partnerských vztazích dávat do Google kalendáře oficiální schůzky. Takový to zvuče na romantickou chvilku, potvrď mi prosím účast do středy. A v neděli večer se sejdete a budete zhodnotit tento týden, jak se vám spolu pracovalo. Si řeknete, jo, hele, tulení fajn, ale vynášení koše, no, to zaostává za plánem o 15%, takže prémie v podobě masáže zad, hele, ty asi nebudou. Já nevím, proč je zase ze vztahu tady nějaká takováhle šílená věc. Podle mě bychom měli zrušit pravidla, zavést anarchii v práci, ve vztazích a přestat se řídit těma šílenýma radama. Ale napište mi, jestli vy máte nějaký takhle rituál partnerský, který pravidelně děláte a který si myslíte, že vám utužuje vztahy. Já věřím, že společný uklízení to nebude, ale jestli to někdo tak máte, tak mi to taky napište na 724634634 a my pokračujeme v tanci Slater a její hit Dance.

0: Want It Back. Další track za náma, 15:20, a my tady utužujeme naše vztahy. Teda naše máme, doufám, utužený, ale partnerský vztahy řešíme, co, jaký rituály třeba máte večer, protože na TikToku zase řádí nějaký trendy, co bychom měli dělat. První hodina úklid, druhá hodina povídání, vyjadřování citu a třetí hodina odstup a dát si mezi sebou prostě pauzu na hoďku. Tady Pavel píše: ahoj Kristý, já to mám přesně tak, jak říká ten TikTok. My spolu uklízíme, pak spolu vaříme, potom hodinu se mázneme, to nevím, co to znamená, se mázneme, možná i víc, potom koukáme na něco společně a potom samozřejmě odměna, to si můžete domyslet, jaká je odměna. Každopádně děkuju, že tady Pavel s náma sdílel svůj partnerský život. Víme přesně, jaký má rozvrh, tak třeba to někoho inspiruje, že to bude chtít okopírovat, co já vím. I tohle se dneska možná na sociálních sítích děje. Takže děkujeme za náhled takhle do vašeho intimního života. Jsem ráda, že jste to se mnou sdíleli. A teď už víme všechno. No a další, kdo ví všechno, je tady Swims. Jeho song Mr. Know It All si totiž pustíme za chvilku. Tady na Fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

Hej, hej, je, je, tohle byla totální party v podobě Davida Getty a Kida Cudiho, jejich track Memories, právě teď na Fajnu. Říká se, sejde z očí, sejde z mysli, ale možná by se spíš mělo říkat, sejde z Instagramu, sejde z mysli. Vaše znamení vymazat si svoje bývalý partnery ze socek. Máte určitě takovýho toho jednoho bývalýho přítele, přítelkyni, který v reálném životě na vás nepromluví ani slovo, nepozdraví nic, ale na sítích kolem vás krouží jako posedlá družice. Tomuhle se dneska říká takzvaný orbiting. Když člověk kouká na každou vaši fotku, zhlídne každý video, olajkuje příspěvek z party, no a pak ve vaší hlavě to roztáčí takovou tu klasickou detektivní kancelář. Co tím jako myslí? Chce se ke mně vrátit? Stejská se mu? Nebo jenom sonduje, jestli už nechodím do postele s někým jiným? Psychologové na to mají krutou odpověď. Tyhle lidi to většinou dělají ze zvědavosti, nebo ze žárlivosti, nebo z nudy, anebo z vlastní nejistoty. A data mluví jasně. Pokud máte na sítích svoje ex a pořád je stalkujete, tak pravděpodobně máte brutální emocionální stres a akorát vám to zabraňuje v tom, abyste se posunuli. Pořád to vytváří falešnou naději, drží vás to v minulosti. Říkám, oficiální rada, sejde z Instagramu, sejde z mysli, protože váš klid v hlavě má mnohem větší cenu než jeden like od člověka, který už ve vašem životě nemá co dělat. Takže otázka na tělo na vás. Sledujete na Instagramu vaše bývalý partnery? Pokud ano, proč? Pokud ne, proč? Napište mi na 724634634, jak to máte vy a k tomu se naladíme na pozitivní vlnu společně s Aztékem, DJem Coco, Kurt D a jejich Everything's Alright.

0: Ano, David, Tyla, Nile Rodgers, Talk to me. To je taková příjemná, pohodová kombinace na čtvrteční odpoledne, ale teď tu pohodu trošku prořízneme, protože řešíme, jestli stalkujete svoje bejvalí na sockách. Docela mě tady zaujala zpráva od Lukáše, který píše, jasně, že ne, girl byla kuku. To je nějaká nová tady, nějaký nový slang, který mu nerozumím, ale pochopila jsem, že kuku asi znamená, že byla bláznivá, protože Lukáš píše, zbyla mi po ní blbá zkušenost a díra od nože, co zabodla do dveří, to stačí. No, děsivé, tak možná chápu, v tomhle případě bych taky asi nesledovala na Instagramu po rozchodu. Potom Janka ze Slovenska tady píše, ahoj, já bejvalý určitě nestalkuju, mám za sebou zatím jenom dva ex a jednoho současného partnera a při tom posledním jsem naštěstí trefila jackpot, takže důvod dívat se dozadu fakt nemám. No ale jestli oni stalkujou mě, originální účet jednoho z nich je v bloku, takže tam mám pokoj, no a pokud mají nějaký fejkový účty, tak to už je jejich volnočasová aktivita. Popisovat stalking jako volnočasovou aktivitu, možná to někdo má jako koníček. I takoví lidé jsou. Já vám každopádně děkuju, že jste se mnou sdíleli svoje příběhy, ať už sledujete nebo nesledujete vaše ex. Jak říkám, co není na Instagramu, to srdce nebolí. Co Instagram nevidí, to srdce nebolí. Tak. A předtím jsem to říkala jinak, ale to nevadí, tohle taky platí. Takže to je můj vzkaz ode mě pro vás. No a k tomu si za chvilku pustíme další track. Kill it, love, tied up. To je taková ta situace, kdy jste pořád připojený s tím člověkem. Jo, jo, to nechcem, ale ten song chcem. Tak pojďme na to.
1: Chceš zažít pořádnou studentskou party? Fajn. Gaudamus Alkotour je zpátky. Už 13. října se v pražských Holešovicích utkají studenti 6 univerzit a Fajn Radio tě tam může dostat. Soutěžíme o vstupenky na Gaudamus Alkotour. Koukni na Fajn Instagram a zjisti, jak je vyhrát.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favorite It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.

0: Shop.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Páteční odpoledne si zlepšujete s Fajnem a taky s Olivií Rodrigo. Od ní nám právě dohrál song s názvem Stupid Song, kde Olivie vyjadřuje, že ani nejlepší, nejvíc romantický song nedokáže vyjádřit její pocity k tomu člověku, do kterého je zakoukaná. No a takovýhle pocity máme my, když se snažíme vyjádřit, co cítíme při sledování reality shows. Protože to nejde vyjádřit jednou písničkou, to nejde vyjádřit ani jedním slovem, na to by mi možná nestačily ani 4 hodiny tohle vysílání. Jestli jste viděli, co se teď dělo v Love Islandu, šílenosti, já vám to nechci spoilerovat, ale měli byste koukat a taky byste měli koukat na náš podcast. Podcast Posedlí je totiž věc, kterou tady tak jako budujeme ohledně reality shows. My tam zpovídáme srdíčka, zrádce, máme totiž Posedlí Love Islandem i Posedlí zrádcema, no prostě ideálně všema reality shows, ale teďkon zrovna tyto reality show jsou ty, na který se zaměřujeme. A já vám o tom častokrát povídám, ale dneska vás musím nalákat opět, protože jsem tady měla Moniku. Monika, která Love Islandem prošla asi jenom pár dnů, ale velice intenzivních. Nejdřív tam to měla takovou tu klasickou jiskru, to lusknutí s Ondřejem, potom ale drama s Pepem, tajná zahrada, kde se líbali. No, nakonec Monika chudák vypadla, ale tady u nás v podcastu nám řekla dost zajímavých informací, dokonce jsme se dozvěděli, jak to vlastně celý s tím Ondrou bylo. Jestli mu lhala, nelhala. Tak pokud vás to taky zajímá a chcete vědět víc, tak rozhodně na náš YouTube. Tenhle díl tam teda ještě není, ale bude zítra. Do té doby tam jsou všechny ostatní. Jsou tam zrádci, jak jsem říkala, jsou tam taky srdíčka. Je tam třeba Tomáš, můžete si připomenout Johnnyho a jeho ikonický padel. No prostě na našem YouTube podcast Posedlí a na našem Instagramu k tomu doplňující reelska. Máte program na dnešní večer, nemáte zač. No a k tomu samozřejmě další track. Adéla, její Ain't in LA.

Rakona, Adéla a její track Ain't in LA. To je ideální písnička na to, aby vám dodala sebevědomí. A my podle mě všichni teď potřebujeme sebevědomí, abychom přežili ten zbytek týdne. Jo, ještě čtvrtek, ještě kousek máme před sebou, pak už zítřek, ale utíká to. A hlavně to utíká tady. Fajn Warm Up má za sebou 3 hoďky, ale ještě 1 hoďku si tady společně na Fajnu dáme. Tak zůstaňte se mnou, mezi tím zprávy s Matějem, potom zase na dopravu a potom zpět k hudbě. Před náma třeba Rudimental, Jess Glynn, Macklemore, These Days. Samý dobrý tracky, samý dobrý věci, tak zůstaňte tady.

0: since I'm...
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
3: Jsme online.
4: Jsme na DAB+.
3: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
5: Na hodinkách skoro 2 minutky po čtvrtý, to znamená zpráva guys.
6: Ministr zahraničí Petr Macinka dočasně zakázal zaměstnancům svého ministerstva vystupovat v České televizi. Reagoval tak na to, že ho ČT kvůli vlastní kandidatuře v komunálních volbách nepozvala do závěreční předvolební debaty, stejně jako šéfy 4 opozičních stran. Televize tvrdí, že jen dodržuje předem daný pravidla, podle kterých v debatě nemají vystupovat politici, kteří sami ve volbách kandidujou. Ve Francii se po masivních studentských protestech znovu otevřela většina středních škol. V úterý vyšlo do ulic přes 250 000 lidí kvůli nedostatku učitelů, špatnému vybavení a přeplněným třídám. Protesty ale nekončí a vláda teď navíc dočasně zakázala policii používat paralyzující granáty potom, co jeden z nich 15-letýmu studentovi utrhnul ruku. A pracovník švýcarský telekomunikační firmy Swisscom dostal po 38 letech výpověď po tom, co pomáhal svojí 83-letý sousedce zrušit služby, který nepotřebovala. Ve volnu jí doprovodil na pobočku, kde se ale dostal do sporu s jejím vedoucím. Firma tvrdí, že se choval nevhodně, zaměstnanec to ale odmítá a kvůli výpovědi se teď s firmou soudí.
7: Fajn.
5: Jdeme si ještě kolama mrknout na silnice. Problémy jsou docela v Praze, konkrétně třeba ulice Na Poříčí, kde se srazily 2 autobusy, takže to tam asi docela překáží. Velký auta, velký problém, znáte to. Další problém, D1, co bychom čekali? 196. až 185. kilometr na trase Polsko-Praha. Tvoří se tam kolona vozidel, nevíme tedy proč, ale prej tam hrozí skoro až dopravní kolaps. Tak opatrně, pevný nervy na cestách a dávejte na sebe bacha.
8: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.

jedna, dva, Fajn Forma vzkrystý pokračuje, před náma poslední společná hočka a to znamená totální party. Jo, tohle pendolino nezastavuje, musíme to pořádně rozjet. Taky máme před sebou jednu záhadu, kterou musíme společně rozluštit, takže na vás spoléhám, ale to až za chvilku. Teď pojďme na první track, Rudimental, Chestline, Macklemore a jejich These Days, tak to pojďte zhlasit. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Kapela Temper City a track Self Aware, který se vám zapíše do hlavy. Právě teď na Fajnu 16.11 a my si jdeme hrát na detektivy. Musíme společně vyřešit jednu záhadu. Lidský mozek má totiž jednu hroznou vlastnost, že jakmile je v nějakém příběhu bílý místo, mezera, tak začneme šílet zvědavostí. To je třeba situace, kdy vám nějaký kluk nebo holka neodepisujou a vy si hned musíte domýšlet, proč asi. Jestli už vás nemá rád, jestli si našel někoho jiného. No a něco takového se stalo v letadle ze Singapuru do Kuala Lumpuru. Ne, že by tam teda došlo k nějaký nevěře nebo vztahovému problému, ale byla tam mladá holka, která nastoupila do toho letadla s obří kartonovou krabicí. Krabice se jí nevešla do takový tý klasický přehrádky nad hlavou, no tak ona si ji nechala na klíně. Jenomže to se letuškám nelíbilo, takže ji vynadali a celý let museli evakuovat, musela tam naklusat policie, tu slečnu před zraky všech cestujících natvrdo vyvedli ven. Takže let nabral teda pak hodinu zpoždění, chudáci lidi dostali nějakou omluvu, dvě lahve vody, wow. Nicméně mě spíš zajímá, proč nám nikdo neřekl, co v té krabici bylo. Oni píšou, že to nikdo neví, ale přece když ta slečna s tou krabicí prošla letištní kontrolou, tak to někdo vědět musí. Pojďme se zamyslet, co by mohlo v té krabici být tak cennýho, že odmítala tu krabici narvat nad svoji hlavu do té přihrádky. Ona tvrdila, že se to tam nevejde, ale já si spíš myslím, že tam měla něco, co tam nechtěla dát. Co by to mohlo být? Pojďme popustit uzdu svojí kreativitě. Chci od vás ty nejšílenější nápady. Pojďme se utrhnout ze řetězu a představit si, co tam mohla mít. Jestli tam třeba vezla křečka, to by asi neprošlo, já nevím. Pojďme se zamyslet. Pandořina skříňka? Že by byla zpátky? Napište mi na 724634634, co si myslíte, že tam ta slečna pašovala. A k tomu si dáme ještě jeden letní track, protože dneska je možná poslední teplý den, takže Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat.

Susan Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, to je další nálož emocí, ideální track na cestu z práce, 16.22 a detektivní kancelář je opět spuštěná. Řešíme společně, co mohla vést v krabici v letadle ta slečna, co odmítla tuhle krabici narvat do takový té přihrádky nad sebou. Asi tam totiž vezla něco, co prostě bylo tak moc cený, že si nemohla dovolit to schovat. Tak co myslíte vy? Trézy píše, Schrödingerova kočka nebo svatební šaty. Nevím, jestli by se svatební šaty vešly do té krabice, ale zajímavá teorie. Šperky z Louvru tam měla. A jo, vidíte, to bude podle mě rok výročí od toho, co se ztratili. Někdo píše dort, Patrik píše, myslím si, že tam vezla třeba určitou pomůcku na uklidnění. No, tak jestli chudák nemohla pak použít, tak to se moc neuklidnila. Naopak to rozdráždilo celý letadlo. Slovo rozdráždilo v tomto kontextu bylo velice vhodně zvolené. Možná bychom se měli od této záhady přesunout už dál. Jenom ještě jedna poslední zpráva, jeden tip tady. Ahoj, peníze někdo tipuje. A pak ještě Adam. Adam píše, na otázku, co ta dívka měla v krabici, já si myslím, že nenošený chlapský trenky. Co? To je čím dál tím divnější. Ale mám, co jsem chtěla, já jsem vám říkala, ať tipujeme divné věci. Ať tak či tak, třeba se to někdy dozvíme, třeba ne, tahle záhada je ukončena. Já vám děkuju, že jste se mnou zapojili do pátrání a za odměnu za chvilku další track. Tame Impala, Genie, Drag.

0: Bakula, tady na Fajnu.
1: Nová hudba, zákulisí, hosté a moderátoři ve chvíli, kdy zapomněli, že je zapnutá kamera. To nejlepší z Fajnu na Socials. Fajn.
2: Astro.

0: Motion.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž. Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Diego, Konrad, Firestone, další party track za náma a já pro vás takhle při odpoledni mám tip na nízkokalorický dezert. Odjakživa se říká, že pomsta je sladká. A já se ptám, pokud jste v dietě a nemůžete cukr, je pomsta vlastně takový perfektní, 100% nízkokalorický dezert bez sacharidů? Zároveň všimli jste si asi, že lidi, kteří vyřadějí úplně cukr ze života, většinou bývají nepříjemný, zapšklí a mají chuť všechny ostatní tak nějak jako pozlobit? No tak ono to vlastně souvisí. Vědci zjistili, že když někomu totiž vrátíte křivdu, přesně pomstíte se, tak v mozku se aktivuje přesně to stejné centrum odměny a slasti, jako když si dáte tabulku čokolády. Je to normálně prastarý evoluční reflex, který nám na chvilku přinese totální úlevu, pocit vítězství. Jenomže stejně jako s čokoládou, ten dobrý pocit trvá tak 3 minuty. Pak nastoupí morální kocovina, vztek, úzkost a vy zjistíte, že ta pomsta se rozhodně nevyplatila. Odborníci teda sice raději, že bychom měli odpouštět, že bychom si možná měli radši dát tu čokoládu, jenomže než se všichni staneme těmihle osvícenými buddhisty, který se nikdy nikomu nemstí, tak ta okamžitá malá škodolibost je možná trošku lákavá, ne? Pomsta je sladká, tak mi napište, jestli vy jste se někdy někomu pomstili a jak a proč, jestli jste někomu nasypali sůl do kafe, někomu jste, nevím, co jste někomu prostě provedli, zajímají mě vaše tady ty pomstichtivý momenty. Napište mi na 724634634, potřebuji nějakou inspiraci, držím dietu, takže pomsta je sladká.
1: It's somber sound. You're hearing my song? My body isn't ready right now.

0: Lola Young, Messi, tenhle song nám právě teď dohrál na Fajnu 16.43 a my se jdeme mstít, respektive se jdeme podívat na vaše msty, jestli jste se někdy někomu pomstili, protože ano, pomsta je sladká. Tak tady píše někdo, moje pomsta je sice neškodná, ale v tom momentě byla velmi sladká, možná i trošku dětinská. Před zhruba 2 lety na mě kamarád udělal prank, že mi na 3 dny ukradl kocoura. Co to je za prank, krást kocoury? Tak jsem se rozhodl se pomstit tak, že mu ukradnu pár věcí. Konkrétně všechny rohlíky, toaleťák, pivo a nejlepší je, že si toho nevšiml a pak mi volal, ať mu dovezu nějaký toaleťák, protože mu to někdo vzal. Za mě to byla pomsta sladká. No, pomsta byla asi hlavně hnědá, ale... Ne, to nebudem na tohle myslet, ale zaujalo mě to, jako ukrást kocoura a mstít se kradením toaleťáku, to jsem asi ještě neslyšela. Pak tady máme, nikdy jsem to neudělal, ale vždycky jsem chtěl někomu povolit pepřenku, aby si ji vysypal do polívky. Geniální. No, tak máte tady inspiraci, jak se mstít, ukrást toaleťák, vysypat pepř do polívky. Teď doufám, že to někdo fakt neudělá a pak mě nebudete žalovat, že tady někoho navádím, jo. To ne já, to vy. To vy jste mi to napsali, já jsem to jenom přečetla. Každopádně vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli. Až někdo z mých kolegů zítra najde pepřenku ve svý polívce, tak budete vědět, kdo za to může. Za chvilku další track, čeká nás Harry Styles, Late Night Talking, takže všichni fanoušci Harryho, za chviličku, tady na Fajnu.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Nejlepší taneční remixy hitů, který dobře znáš. Poslouchej na Fine Fresh Radio. Poslouchej nás online na www.fineradio.cz.

0: kúpiete totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hit. My name is John Ray.

0: Eagle, Ultra, Nate i Miley Angel a jejich Moving to the Sun. Tenhle track jsme si právě dali na fajnou, takový ještě zbytek letního vibeu předtím, než nám venku začne pršet. A zároveň jeden z posledních songů, který jsem vám já dneska pustila.
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: Klasika, muselo to přijít. Čas běží rychle, když se člověk dobře baví. A my jsme se bavili jak? No královsky, opovažte se říkat něco jiného, jinak si na vás došlápnu, já si vás najdu. Ne, zítra se slyšíme zase, takže doufám, že zítra se se mnou budete bavit opět od 1 do 5 na plný pecky. Dneska jsme se dozvěděli, že máme trošku útrum s podváděním u úkolů a referátů, protože ChatGPT pravděpodobně bude mít nějaký tajný vodoznak, díky kterému učitelský systémy poznají, že jste to takhle nechali vypracovat ChatGPT, takže bacha na to, ale zatím ještě máme čas, dneska ještě ten úkol můžete udělat pomocí chatu, ne, že bych zase někoho naváděla. Taky jsme si řekli, že je nebezpečný, když si večer před spaním řeknete ještě jedno video, protože pravděpodobně jich bude 10, takže dneska to zkuste bez videí. No a užijte si zbytek večera, protože tady už je Žampik, 3 hodiny se Žampikem před náma a před váma. Pořádně si to užijte, já se s váma loučím, jak jinak, než ve společnosti Kelina a Viktora Šína. Kéž by byli ve studiu, ale ne, máme je aspoň v uších a to je taky dobrý. Safír, poslední song ode mě na rozloučenou, mějte se krásně, bye babes.

0: Retro je hot v hitparádách. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.

0: Dobrá hudba, divný internet. Jsme u obojího. Fajn. Na internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Co se stalo na planetě Zemi, o to se postará Los Matejus.
3: Donald Trump znovu tvrdí, že válka na Ukrajině skončí poměrně brzo. Přiznal ale, že její ukončení považoval za mnohem jednodušší. Spojený státy teď navrhují nový trojstranný jednání s Ukrajinou a Ruskem ještě během října. Kyjev s účastí souhlasí, žádný konkrétní termín ani dohoda, ale zatím nejsou známý. Čech dostal pokutu 500 korun za to, že při rodinný hádce beze slova naznačil pusou slovo svině. Případ se ale dostal až k nejvyššímu správnímu soudu a ten mu pokutu zrušil. Neřekl však, že podobné urážky jsou automaticky v pohodě. V tomhle konkrétním případě podle něj kvůli rodinnému konfliktu, provokaci a neveřejné situaci nebyla urážka dost společensky škodlivá na přestupek. A vývojáři GTA 6 brali přípravu nové hry opravdu vážně. Aby totiž co nejvěrnějiš napodobili gangsterskou realitu Floridy, cestovali po ní nejen s policajtama, ale dokonce i se členama gangů. Šéf vývoje Rockstaru Aaron Garwood později pozradil, že některé příběhy, které přitom slyšeli, byly fakt dost děsivý.
2: Fajn. Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnici.

0: nehoda taky u obce Rokle v Chomutově, tak bacha, ať neskončíte taky v Rokli.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Fine Drive.
3: Fine.
2: Fine Drive.
3: Jindra Žampa. Jindra Žampa.
0: OK, 17 hodin 4 minuty k tomu startuje čtvrteční Fine Drive, čtvrtek, malej pátek, rozjedeme to do plnejch, za chvilku budeme pomlouvat naše milované kolegy v práci. Do té doby Dominik Fajk nebo Dua Lipa, právě teď na Fajnu.

Morning Season od Dua Lipy, 17 hodin 10 minut se aktuální čas, posloucháte Fajn a lidi, pojďme si dát upřímný okýnko. Mě zajímá, kdo z vás někdy v práci pomlouval kolegu, protože podle nového výzkumu to může mít na chlapy větší procento než třeba na ženský. Výzkumníci zjistili, že když se o někom v práci šíří negativní drby, u chlapů to může ovlivnit, jak je ostatní vnímají. U ženských to ale tak výrazný nebylo. Takže, jestli máte v práci nějakého kolegu, o kterém se pořád něco říká, možná to pro něj může být větší problém, než si myslí. A nebo přínos. Těžko říct. Hele, napište mi, jaký největší drb a pomluvu jste o sobě kdy slyšeli. Jak v práci, tak ve škole, kdekoliv v životě. 724 634 634. Tam je prostor na vaše odpovědi.

Legendární track od Harryho Stylese Watermelon Sugar. Posloucháte Fajn, 17:20, to je aktuální čas. Já jsem se vás ptal na to, jaký největší drp nebo pomluvu jste o sobě kdy slyšeli. Anetka mi napsala, na střední se o mě rozneslo, že jsem těhotná. Přitom mi bylo 16 a ještě jsem v životě ani neměla kluka. Tak to je hodně dobrý. Verče mi napsala, kolegové si mysleli, že spím se šéfem, protože jsme spolu párkrát jeli z práce. Přitom bydlel jenom stejným směrem. No tak člověka to napadne, no, vlastně to chápu, je to takový divný, ale chápu. Nebudeme to dál rozpitvávat. A Kuba napsal, moje bývalá řekla lidem, že jsem jí podváděl. Přitom potom jsme se rozešli a ona už měsíc měla jinýho. No, to je hodně dobrá taktika, jak se s někým rozejít, když už máš někoho jinýho. Super. Fajn.

0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
6: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
7: Viděl jsi to?
8: A co, jako?
7: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
8: No má bejt.
7: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
8: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
7: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
8: Radši dopíjat jít do petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
9: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ecocom. Více na cestaodpadu.cz.

0: Posloucháte Fajn, při čtvrtku 8. října my popojedeme dál. Před náma je Adéla, která dost jede díky tracku 8 in LA. Mě baví jedna věc, ten song je vlastně o tom, že nemusíš být v Los Angeles, aby ses prosadil. A paradoxně ho Adéla nahrávala právě v LA. Za mě ten song má extrémně LA vibe, takže trochu životní ironie a ještě k tomu je to frajerka, co je bývalá baletka. Takže frajerka ze Slovenska, baletka, potom v Americe, teď je z ní mega popstar. Pojďme si dát 8 in LA, právě teď na Fajnu.
1: Fajn Drive. Hudba, kterou miluju, přes

0: Topic, taky Fireboy, Nico Santos, Body. Posloucháte čtvrteční Fine Drive a lidi, znáte ten moment, kdy se vám někdo ze začátku fakt strašně moc líbí a pak najednou udělá jednu věc a vy si řeknete, tak tohle to absolutně ne. Říká se tomu ik. Prostě se vám na člověku najednou začne nebo strašně hnusit nebo vadit, i když se vám předtím líbil. Může to být úplná blbost, jak mluví, jak se směje, jak jí, jak se chová a najednou je konec. Co je za vás ten největší ik, který vás dokáže u někoho okamžitě odradit? Nějaký šťourání se v nose, když mu smrdí z pusy, může to být úplně cokoliv. Napište mi, co vás dokáže odradit od člověka, ze kterého jste úplně hotový, na 724-634-634.
1: Chceš zažít pořádnou studentskou party? Fajn. Gaudamus Alkotour je zpátky. Už 13. října se v pražských Holešovicích

0: jak je vyhrát.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: taky Bees a Honey, Show Me Love. Ptal jsem se vás na to, co vás nejvíce dokáže odradit od někoho, kdo se vám na začátku fakt líbí, ale pak udělá jednu věc, u který prostě to nejde dál. Tady Báru z Ústí nejvíc odradí, když jí chlap nebo spíš kluk vymění za počítač. Tomu absolutně rozumím, proti tomu nejde nic namítat. Pak tady napsal Dan a ten napsal, největší ik mám z toho, když ten člověk začne až moc tlačit a bombardovat zprávama. Nebo když se začne chovat jako dítě nějakým způsobem a nedospěle. Ty jo, Dané, mohl jsi být klidně víc konkrétní, to by mě zajímalo, co přesně myslíš. A do třetice tady máme zprávu od Adama a ten napsal, moje kámoška měla svatbu před 2 roky a má hodnýho manžela a přesto šla na elektrošoky. Čekám, kdy bude mít rozvod. To musí být super manželství, když musíš chodit na elektrošoky.
1: Yeah, yeah.

0: Retro je hot hit parádách. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k
0: 39. Nejnovější trendy a momenty, který musíš vidět. Fajn. To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
3: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
4: 18 hodin, 4 minutky k tomu, pojďme se v rychlosti podívat na počáso. Aktuálně máme 18 stupňů, místy přehánky a díky tomu se právě ochladí a zítra teplota vyšplhá pouze ke 14 stupňům. Fajn. Pojďme se ještě v rychlosti kouknout, jak to jezdí, nebo spíš nejezdí. Nehoda na D1 mezi 17. a 18. kilometru ve směru na Brno. Je tam nákladák s osobákem a nehoda taky na silnici 11 v Ostravě. I tam to do sebe napálil osobák s nákladákem, tak na sebe už neskrávejte bacha.
5: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
0: Fine Drive. Jindra Žampa.
4: OK, 18 hodin, 5 minut, k tomu startuje druhá hodinka Fine Driveu. No a já vám za chvilku řeknu, jaký absolutně legendární track dneska slaví pan letost. Do té doby Tiffany Aris nebo Pink Panther právě teď na Fajnu.

Finny Aris, Vertigo, posloucháte fajn. V 18 hodin, 10 minut a před náma je absolutní královna popu, a to Beyoncé. A lidi absolutně to nechápu, ale If I Were a Boy je dneska už 18 let starý a přitom mám pocit, že ten song zná úplně každý, vlastně všechny generace. Vyšel 8. října 2008 a Beyoncé v něm zpívá o tom, jaký by to bylo, kdyby se na jeden den prohodila role s chlapem. A vlastně to takový song o vztazích, kde si člověk říká, tyjo, kdybys byl na mém místě, možná bys konečně pochopil, co mi děláš. Pojďme si oslavit plnost tohohle tracku právě teď na Fajnu. Fine night.

0: Když slyším tenhle track, tak se mi absolutně vybaví taky ten TikTok taneček. Neříkejte, že vám taky. Jason Derulo a Savage Love. Posloucháte fajn ve čtvrtek 8. října. Já jsem se vás ptal na to, jakou největší blbost jste kdy udělali z pomsty. Tady Jitka napsala, rozešel se se mnou týpek přes zprávu, tak jsem mu odpověděla jenom ok a pak jsem ho všude zablokovala. Pro mě to byla pomsta století. Já myslím, že asi s tím byl v pohodě, že mu to asi tak zase tak nevadilo. A pak tady napsala Tereska, a ta napsala, kámoška mě pomlouvala, tak jsem jí jednou před ostatníma řekla přesně to, co o nich říkala. Ty kráso, to muselo být slušný dusno. Fine drive.
1: Fine. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.
3: Fajn

0: Připoj se k nám na TikToku.
1: Aktuální, cool a zábavný.
0: Jo, takový to tam je.
1: Přesvědč se,
0: že nekecáme.
1: No. Fajn.
0: Fajn.

Neskutečný banger, vítej mezi náma, Kalin a Stein 27, posloucháte Fajn v 18 hodin 29 minut, teď už 30 a já si myslím, že tenhle pocit určitě znáte. Jste úplně mrtví, víte, že ráno brzo vstáváte, ale stejně si řeknete, tak ještě jednu reelsku a půjdu spát, no a najednou je půl druhý ráno, klidně třeba i půl třetí. Říká se tomu spánková prokrastinace, prostě místo spaní scrollujete TikTok, Instagram nebo cokoliv dalšího, protože máte pocit, že přes den jste na sebe neměli vůbec čas. No tak se ho ukradnete večer, jenže pak jdete spát pozdě, ráno jste mrtví a celý se to opakuje pořád dokola. Hele, napište mi, jak dlouho jste naposledy měli jít se vyspat a místo toho jste scrollovali. Chápeme se. Jakože do kolika hodin jste naposledy takhle úplně zbytečně doom scrollovali místo toho, abyste se pořádně vyspali. 724 634 634.

0: Alex Vore nám dohrál na fajnu v 18 hodin 40 minut a my jsme se tady bavili o spánkové prokrastinaci. O absolutně zbytečném doom scrollingu, kdy místo toho, abyste šli spát, tak prostě scrollujete a koukáte u toho absolutně do blba. To jsem se kvědomil naposledy, se takhle doom scrollovali. No, tady Jirka mi napsal včera, chtěl jsem jít spát v 11 a ve 2 ráno jsem pořád koukal na TikToky o vaření, přitom ani nevařím, tak to absolutně miluju. A Terka napsala, o víkendu jsem hodinu a půl koukala na videa lidí, co uklízejí své byty. Já přitom měla doma totální bordel. Jejda, za tu hodinu a půl by to šlo uklidit, co?
1: Fajn Drive. Fajn. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: I'm Lily Beatty. It's Sabrina Carpenter.
3: Music. Fine.

Máte čtvrteční Fine Drive. Za Mikem je Jindra a my jedeme dál. Před náma je Kamrad. Týpek, který se vlastně proslavil až po několika letech, kdy se mu v hudbě vůbec nedařilo. Jeho rodiče mu dokonce museli finančně pomoct a vzali si kvůli tomu půjčku, aby mohl dělat hudbu. No, ale pak přišel tenhle ten track. S názvem I Believe, který mu úplně změnil kariéru. Zajímavý je, že původně tenhle ten týpek vystupoval jako Tim Kamrad, ale později z názvu odstranil Tim a začal používat jenom Kamrad a právě v té době se jeho kariéra začala brutálně rozjíždět. Pojďme si dát jeho track Be Mine právě teď na Fajnu.

0: 30 Seconds to Mars nám zakončuje druhou hodinku Fine Driveu. Před náma je naše dnešní poslední společná hodinka, kde budu příštích 10 minut hrát podle toho, co vy budete diktovat. Tak připravte si číslo 724-634-634 a get ready, protože za chvilku to vypukne.
1: Fine Drive. Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa. Pull my trigger, let me
0: blow your mind. OK, 19. hodina odbyla, startuje třetí hodinka Fine Driveu a pojďme si dát 10 minutovku podle vás. Číslo je 724-634-634, tam mi můžete diktovat, co já mám hrát. Odpočet je na 30 sekund, pište mi na iMessage, do SMSky nebo na WhatsApp Fineu. No a nebudem to zdržovat, pojďme do toho právě teď.
1: 10 minutes for you. 10 minut tvých soubů.
2: Máš 30 sekund.
1: Pošli název tvý oblíbený songy.
2: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
1: A rozhodni, jak bude Fine Playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
0: 724-634-634. To je číslo, na kterém právě teď můžete ovlivnit playlist Fineu. A první track tady máme od Jitky, Daj Daj. Dobře, dáme. Co tam dáme jako druhý track? Druhý track tady máme Bills Lunch Money od Dominika. Tak jo, může bejt. Co dáme do třetice? Máte posledních pár sekund a do třetice tady máme Gufrau. No vy jste neskutečný. Pište i další tracky, třeba se dostanu do velkého finále. Tudum. 10 minut.

0: Lunch Money Bills. To je track, o který si napsal Dominik na Fajnu. Před náma je třetí track v pořadí. Máme tady Gufrau společně s Marie April. Nezvládám, neskutečný banger. A hned potom nás čeká velký finále. Dneska je to zahraniční souboj interpretů a jenom ten nejrychlejší, který právě teď zavolá na 724-634-634. Budeme se rozhodnout o tom, jak tu dnešní desetiminutovku zakončíme. Linka je volná, tak volejte právě teď. 724-634-634.
1: 10 minutes for you.

0: finále 10 minutes for you. Dneska se nejrychleji dovolal DB, čau kámo.
1: Čau.
0: Hele, řekni mi, dneska ráno už jsem oficiálně cítil, že je ultra zima, ultra kosa. Seš ready na zimu, nebo bys si to babí léto ještě prodloužil?
1: Já se těším na zimu, až vytáhnu zimní bundu, kabát, já se těším.
0: OK, takže seš milovník lyžování nebo snowboardování?
1: Přesně tak, lyžování.
0: OK, hezky, dobře ty. Hele, mám tady pro tebe 3 tracky, seš na to ready?
1: Jasnačka.
0: Tak jo, tohle jednička. Duke Dumont, Ocean Drive, varianta číslo 1. Pojďme si dát dvojku, to je tahle věc. Legendární track z

0: Walk the Pain Away. LDB, je to ve tvých rukou. Ty můžeš se rozhodnout o tom, jak to dneska zakončíme.
1: Number one, Ocean Drive.
0: OK, dáme to tam. Je někdo, komu byste chtěl věnovat?
1: Celýmu Kladnu.
0: Tak jo, takže Kladaňáci, posílám Ocean Drive a tobě přeju krásný večer. Ahoj.
1: Taky, ahoj.
0: Čau. 10 minutes for you.

0: Tam je prostor na vaše odpovědi.
1: Chceš zažít pořádnou studentskou party? Fajn. Gaudamus a Alkotour je zpátky. Už 13. října se v pražských Holešovicích utkají studenti 6 univerzit a Fajn Rádio tě tam může dostat. Soutěžíme o vstupenky na Gaudamus Alkotour. Koukni na Fajn Instagram a zjisti, jak je vyhrát.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Fajn Radio. Fajn.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: tati a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
1: Promění.
0: A v novou sukínku?
1: Promění.
0: A v paraplíčko?
1: Promění.
0: I na obal pro pastelky?
1: I v obal.
0: A v baťůžek?
1: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
2: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítíte plasty.
0: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí a...
1: Běž už.
2: Více na cestaodpadu.cz.
3: My name is Somber.
4: What up, it's Kehlani.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Back to the hits.
7: Fine.
8: Fine Drive.
9: Jindra Jampa.

0: dvouhodinovej čtvrteční večer na fajnu. Tohleto byl DJ Coco Estek a Kurt D. Everything is alright. Já jsem se vás ptal na to, kolik času potřebujete trávit ve vztahu spolu a od sebe na to, abyste měli zdravý a funkční vztah. Terka napsala za mě klidně každý den spolu, ale nemusíme spolu být od rána do večera. Večer si každý hodinku zaleze po svým a jsme spokojení. Chápu, být spolu 24/7 asi není úplně zdravý vztah. Jirka napsal, já potřebuji tak půlku týdne spolu a půlku času od sebe, jinak bych se totálně zbláznil. OK, do třetice tady máme zprávu od Tomáše a ten napsal, s partnerkou jsme spolu skoro každý den, ale každý máme svůj pokoj. Zní to divně, ale funguje to skvěle. OK, takže rada pro funkční vztah, mít rozdělenou domácnost. To zní logicky, ne?
1: Fine Drive, Jindra Žampa.

0: David Guetta, Teddy Swims, taky Tones and I, Gone, Gone, Gone. Posloucháte Fajn v 19 hodin 41 minut a vy všichni blázni do Love Islandu a do Zrádců okamžitě nabíhejte na YouTube Fajnu, kde máme náš podcast Posedlí. Nejsou to jen nějaký keci o tom, co se stalo v televizi. My tam zoveme přímo lidi, kteří byli součástí těch show a ptáme se jich na věci, které jste v televizi třeba vůbec neviděli. U Love Islandu si Kristýnka zve lidi, kteří ze show vypadli a probírají spolu všechno možné. Co se dělo ve vile, vztahy, jejich vypadnutí, co bylo po návratu domů a hlavně věci, které se do samotného pořadu vůbec nedostaly. A u Zrádců dělá podcast Aja a natáčí se vždycky hned po odvysílání dílu v kině. Je to naprosto exkluzivní. Pozve si člověka, který právě vypadl a ještě úplně čerstvě se řeší, co se stalo, proč vypadl, co si myslí o ostatních a co se dělo bezprostředně potom. Takže jestli milujete Love Island nebo Zrádce, okamžitě nabíhejte na náš YouTube. Fajn Drive. Fajn.
1: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Here we go.

0: Je to tady. Čtvrteční fajn drive končí. Hele, dneska máme čtvrtek, malý pátek, tak vám přeju krásný večer. Rozejte to do plnejch, ale zítra je taky den. Zítra se slyšíme od 17 do 18 ve fajn driveu. No a s fajnem rozhodně zůstaňte, protože po mně Next Generation a dneska mi tady za Mikem vystřídá už náš takový OG člen Matěj Plšek. Zahraje vám svoje nový tracky, tracky, které ho inspirujou. Já myslím, že stojí za to si tu necelou hoďku tady s ním dát. Slyšíme se zase zítra a za mě už jenom dvě slova. Papalala!
1: It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now.

0: Čau všichni, já se jmenuji Matěj Plšek a posloucháte Fine a Next Generation a zase po dvou měsících tady mám další Next Generation, budu vám pouštět svoje songy a songy, který poslouchám teďka a baví mě, takže tak, já si myslím, že to nemá se jenom obkecávat takhle a můžeme jít rovnou na tom. První song, která dneska zazní, bude můj song Friends, který už je, myslím, že už je to tak rok, co to vyšlo. Klip podle mě vyšel ještě mnohem později, nevím, ale ta songa, to už bude asi fakt rok, no. Je to strašně fajn track, já ho mám strašně moc rád, Refuse to úplně obzvláštnilo tou jeho slokou, takže užívejte, let's go!
1: Next Generation.

0: generation.
1: Čau všichni, já jsem Matěj Plžek, posloucháte Fine a Next Generation a tohle byl můj song Friends. Jak říkám, už je to asi rok, co to vyšlo a pořád mě to strašně baví. Baví mě to hrát na koncertech, baví mě to hrát prostě všude. Takže, teď vám pustím další dva songy a první bude Treat You Better od Shawna Mendeze. Je to neskutečná písnička, už je to sice asi nevím 10 let, co to vyšlo podle mě, on to i někam dával a mám strašně rád jeho songy, hrávali jsme, nevím jestli pořád, myslím, že ještě pořád hrajeme jednu jeho songu jako cover na našich koncertech, takže tak, jo, a jako další songa bude Ain't in LA od Adély, je to prostě teďka podle mě nejposlouchanější song na světě, nebo prostě aspoň v top 50 na Spotify, to je určitě. A ta Borka je ze Slovenska, což je strašně cool, jakože to podle mě nikdo takhle neměl. Ze Slovenska ještě jako track takhle prostě ve světě top. A baví mě to moc, takže užívejte výběr.
0: Fine. Next Generation.

0: Next Generation. Posloucháte Fine a Next Generation, já jsem Matěj Plšek a teďka vám tady pouštím songy, které teďka poslouchám, které mě baví a takhle. A teďka vám pustím další dva songy hnedka po sobě. První z nich bude Loser od interpreta Tame Impala, nevím, jestli se to takhle fakt čte, doufám, že to říkám správně. A yes, baví mě strašně teďka jeho songy poslední dobou, já jsem teda o něm moc nevěděl dřív, až teďka nějak jako podle mě skrz TikTok nebo takhle jsem to objevil. A líbí se mi ta songa Loser strašně, myslím, že to bylo i ve Spider-Manovi, já jsem teda na tom novém Spider-Manovi ještě nebyl, ale prej to v tom Spider-Manovi je ta songa. Asi podle mě kvůli tomu je to teďka tak virální, takže nevím, ale baví mě to moc. A další songa bude Reflections od kapely The Neighborhood a je to už starší songa trošku, ale já ji mám strašně rád, tak si říkám, proč jsem nedat, teď to poslouchám hodně, třeba každý den, fakt mě to baví, takže jo, užívejte.
1: Next Generation. Yeah.

to znáte z TikToku, je to taky hodně ohraný, ale mě to docela baví a přijde mi, že to má fakt fajn vibe. A jako další bude Pieces od The Kid Laroi a Yes, jdu na něho do O2 Univerza na jeho koncert, myslím v říjnu, v listopadu někdy brzo, a to je jeden z mých jako nejvíc fav interpretů, prostě mega, mega ho mám rád a myslím si, že to bude docela banger ten koncert. A jako jeho songy poslouchám, nevím, podle mě tak od roku třeba 2023. Jako Laroi má fakt dobrý songy. Tak jo, užívejte výběr a let's go! Here we go! Number one hit music station. Next generation.

0: Generation. Yeah. Fine.
1: Čau všichni, zdraví vás DJ Matěj Plšek a máme před náma poslední dvě songy s tými dnešní Next Generation a máme tady Dua Lipu a songu Training Season a vlastně teď, vlastně když tak nad tím přemýšlím, tak ona podle mě teďka nějak jako trenduje, ale vlastně tyjo, podle mě nevyšla nějak teďka, počkej, já se to je taky divný, ale počkej, já se podívám rychle, Spotify jo 2024, tak to vyšla podobně jak třeba Nebe, songa v květnu, moje. Tak to je hustý, tak to už je nějakou dobu venku. OK, to je taková zajímavost, jenom co mě zajímala. A pak tady máme, to jsem dostala přemýšlel, co teďka dát, ale mám tady od kapely Bohnout, Svaz českých bohémů. Mně přijde, že to je strašně dobrá songa, jako fakt legendárně, ho mám teda docela rád. Párkrát to i pouštíme na konci koncertu, když se fakt povede atmosféra, tak to pak pustíme jako takový banger na konec úplně. A to mně přijde fakt cool, takže jo. Máme tady poslední dva songy a vy si to užívejte, jak chcete.

0: Generation.
1: Yeah. Čau, já jsem Matěj Plšek, posloucháte Fine Ranek Generation. Vlastně, když se nad tím zamýšlím, tak to je taková docela věta, kterou jsem dneska řekl, podle mě, tak nevím, hodněkrát. Každopádně jsme u konce, tohle bylo všechno, co jsem vám tady dneska pustil. Doufám, že vás to bavilo, doufám, že vás bavil ten výběr. Já si myslím, že to byly docela bangry, jestli to někdo nemyslí, tak bohužel. Já si to myslím a dejte mi vědět, jestli vás to bavilo dneska. Jo, chtěl bych vás pozvat vlastně na koncerty. Máme naší tour před náma, Alien Tour. Je to podzimní turné, kde máme 7 zastávek. Já to vlastně teďka klidně můžu vyjmenovat. Raz, dva, tři. Ostrava, České Budějovice, Plzeň, Pardubice, Liberec, Olomouc a Brno. Budou to krásné zastávky, tak přijďte, chystáme fakt velkou show a myslím si, že to budou strašně super koncerty. Fakt to bude mega vibe, jelikož je to v klubech, tak to bude i prostě se světlama, se vším. A vlastně venkovní koncerty už žádný nemáme, možná jenom něco málo, jeden tyjo v Ostrově, teďka někdy v říjnu, ale jinak vlastně všechno skončilo, festivaly pro letos. A yes, tak si vidíme na tour, poslouchejte moje songy, klipy, všechno jak chcete a třeba se uslyšíme zase někdy příště tady na Fajnu. A mějte se fajn, čau. We are number one.
2: Next Generation.
3: Number one hit music station. Fine.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na
2: firmanazajitky.cz.

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

0: Fajn Rádio Online.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Informační služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna?
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek?
1: Správně, uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.